Váš rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.

0: Dámy a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Zdeněk Kortyš, whisky ambasador a provozovatel Black Stuff Irish Pubu v Olomouci. Zdeňku, ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak začneme rovnou tím aktuálním, co máme tady před sebou, protože ty si nám donesl nějakou whisky a já se rovnou zeptám, co to tady vlastně máme.
1: Tak já jsem donesl, ať se nám lépe povídá, při skleničce skotskou whisky a donesl jsem blendovanou. Ty blendy, ty míchané whisky jsou vlastně tím úspěchem, které vlastně stojí za rozvoj whisky. A donesl jsem 13-letý blend, který zrál v sudu po Oloroso Sherry, takže tam budou takové ty pěkné sladké tóny. Ale samozřejmě tam nebude ani gram cukru, protože whisky je čistě přírodní produkt, nic tam se nesmí přidávat, žádné cukry, žádné ochucovadla, takže budeme pít úplně čistý, krásný produkt.
0: Dobrá. Možná teda můžeme asi rovnou vyzkoušet, nebo já se teda těším, musím říct, že takhle na mě působí, takže tak určitě na zdraví.
1: Na zdraví, jak říkají Skotové, slončevá. Slonča. A když budeme degustovat whisky, tak první, na co se podíváme, tak je ta barva. Tady ta barva je trošku taková tmavší, takže to spíše indikuje právě to zrání v sudu po sherry. A teď, když si přivodíme k té whisky, tak máme pěknou degustační sklenici, která nám vede vůni. A tady můžeme v té vůni cítit hodně takové to ovoce, mléčnou čokoládu, rozinky. A úplně člověk se chce napít, jo? Takže pojďme do toho, na zdraví.
0: Perfektní.
1: A většinou ta whisky by se úplně neměla hodnotit hnedka po prvním doušku. Nechat trošku ty ústa aklimatizovat, zaviskovat, jak my říkáme. A teď, když se napiješ po druhé, tak ta whisky bude daleko více do sladka. A jsou tady takové ty právě tóny, ovoce, mléčná čokoláda, taková ta sladká máslová hruška. A to, co u whisky hodnotíme, tak je také ten závěr. Vinaři tomu říkají persistence, my whiskaři tomu říkáme finish. A to znamená, jak ta whisky v ústech odeznívá. Čím delší ten finish bude, tak to znamená delší stáří. Takže tady díky tomu 13-letému staření má ta whisky krásně dlouhý, bohatý závěr.
0: No, musím teda jenom ještě přiblížit vlastně posluchačům našim, protože ti nás mají možná teďka jenom ve sluchátkách, tak jsme skutečně dvakrát ochutnali a já musím za sebe říct, že skutečně tu mléčnou čokoládu jsem tam úplně cítil ještě předtím, než si to řekl, takže musím potvrdit, že Zdeněk skutečně ví, o čem mluví v tomto případě. A já se tě zeptám, ty sám takhle, když máš volný večer nebo je příležitost, tak dáš si whisky, anebo je to pro tebe takže jako práce a doma třeba sáhneš po něčem jiném?
1: Jsou samé takové pikošky hnedka na začátek. No já to mám takhle, že pro mě whisky je takový společenský prostředek. Já whisky, ač oni píšu hodně články, tak musím říct, že doma ji skoro vůbec nepiju. A já si u toho potřebuji povídat, potřebuji mít tu atmosféru toho baru. Takže já to mám osobně nastaveno takhle, že whisky si dávám jenom v baru. Doma mám asi nějakou jednu přelitou whisky do nějaké karafy a maximálně si dám jako doušek, když píšu nějaký článek, abych se trošku dostal do toho moodu správného whiskového. Ale já prostě k whisky potřebuju ten bar, potřebuju tam si povídat s kamarády a potřebuju si povídat o těch důležitých globálních problémech u té whisky. Takže whisky je pro mě společník. Určitě ta whisky je takové to téma, o kterým si člověk rád povídá v tom baru. Jsou dnes i různé skupiny internetové, facebookové, kde se diskutuje hodně o whisky, o investiční whisky, o těch příbězích za whisky. Takže je to taková jako subkultura. Musím říct, že opravdu během posledních pár let se ta whisky strašně posunula a celkově i ti konzumenti by se mohli s klidem postavit za druhou stranu barového pultu, protože v těch různých skupinách internetových tak ty vědomosti těch lidí, kteří jsou úplně mimo obor, jsou naprosto úžasné.
0: No věřím, že pokud je to jejich koníček, tak skutečně člověk, když má něco rád, tak si získává ty informace a tak dále, čerpá nějaké vědomosti nejenom z internetu, ale samozřejmě i od lidí, kteří se tím zabývají, takže tady tomu věřím. A já možná ještě v tento moment, protože na nás určitě koukají diváci nebo poslouchají posluchači, kteří třeba z whisky nemají takové zkušenosti, nebo ji nepijí, tak jestli bys nám mohl přiblížit, jak se vlastně whisky dělí, jaké existují druhy a čím jsou třeba specifické.
1: Tak vlastně položme si otázku, co je to vlastně whisky. Whisky je obilný destilát, ale to je i vodka. Takže u whisky je důležité, že musí stárnout v dřevěných sudech. A potom záleží na každém tom daném státu, Skotsko, Irsko, ale i Česká republika, jakou má tu vlastní definici. Samozřejmě, že ti Skotové a Irové mají tu definici nejpřesnější, jsou nejvíc v tom precizní, je tam největší historie, je tam nejvíc palíren, takže ti Skotové jsou nejdál. Tam se vysloveně definuje, že whisky musí stárnout 3 roky, výhradně v dubovém sudu, maximální velikost je 700 litrů, je tam přesně popsána destilace, jaká se smí používat. Takže ti Skotové jsou skutečně v tom jako nejdál. My, Česká republika, se řídíme nějakými všeobecnými nařízeními Evropského parlamentu o označování a destilaci, takže u nás je to ta definice, že whisky stárne minimálně 3 roky v dřevěném sudu. Takže víme to, že whisky je teďka globálním nápojem, hodně se prodává po celém světě a i ti Skotové, i ti Irové si vlastně chrání ten svůj produkt, aby se nemohl nějak falšovat, aby se nemohly nějaké fake, nějaké kopie vyrábět. Takže je to skutečně dnes velice, velice precizní produkt a ti producenti jsou si vědomi vlastně toho, co mají a dokáží s tím skvěle obchodovat. Dělají nějaké různé limitované edice a dneska patří většina těch firm pod nějaké globální společnosti, pod nějaké nadnárodní firmy. Takže dneska je to velký biznis, ale na druhou stranu pořád tam je cítit ta rukodělnost a to je vlastně proč whisky je nejdál ze všech destilátů. Kdyby možná jako moc dneska trošku rypal do ostatních destilátů, tak mi to promiňte, já jsem whisky ambasador, ale skutečně whisky je o hodně dopředu oproti ostatním destilátům a to díky té velice přísné legislativě, která už tam je několik desítek let.
0: A pokud bych se tě zeptal na to dělení potom těch jednotlivých druhů whisky?
1: Tak u whisky, když budeme brát tu domovinu, to Skotsko, tak tam jsou ty single malt palídny, to jsou takové ty palídny, které musí produkovat výhradně ze 100% sladovaného ječmene, výhradně tam musí být ta kotlíková destilace a to jsou ty palídny jako Glenlivet, Aberlour, nebo pak jsou takové ty nakouřené whisky z ostrova Isla, takový ten popelník nakouřený, který jsou spíše určený pro už zkušené whisky pijany. A to je ten segment toho single malt. Pokud se ty single malty smíchají dohromady, tak získáváš tady ten blend. Do toho blendu se ještě přidává ta grain whisky, ta obilná whisky a to je vlastně dneska největší trh, co táhne celou tu skotskou whisky, protože asi 90% whisky se prodá ve formě míchané whisky. Ona je o něco levnější, má díky tomu, že ty firmy jsou tady několik desítek let, jako je třeba Chivas nebo je Ballantines, tak mají dobrou infrastrukturu, mají 150 trhů na světě, takže ty whisky jsou ty jména velice dobře známá a to je vlastně to, co táhne celý ten trh, že tady tyhle ty firmy pořádají různé marketingové aktivity, barmanské soutěže, mají samozřejmě peníze na ten pěkný marketing, jak dostat ten produkt k tomu koncovému spotřebiteli. Takže ten největší segment je ta blendovaná whisky, kterou pijeme a asi z barů i ten single malt, ta jednosladová, která je trošku dražší a člověk se k ní jako většinou musí tak pomalinku propít.
0: Propít, rozumím. A to je teda, co se týká rozdělení samotných druhů whisky. A při jaké teplotě je třeba ideální whisky servírovat? Nebo respektive klasické téma, jestli nachlazená nebo při pokojové teplotě, tak co je ideální?
1: Tak ideálně je ta pokojová teplota, ta skotská pokojová teplota je asi o 4 stupně nižší než u nás, protože tam je trošku chladněji. Nicméně pokojová teplota vám stačí, ale docela klíčová je degustační sklenice. Vy asi znáte servis z té viskovky, která je u nás velice populární. Nicméně ta viskovka se úplně pro degustaci whisky nehodí, protože má široké dno, rovné stěny a stejně široké hrdlo. Takže nevede vůni. Takže jste ochuzení o tu jednu věc, která je u whisky velice, velice důležitá. A to je ta vůně, to aroma. Jak ta whisky krásně voní. Takže proto my doporučujeme používat degustační skleničky, to jsou skleničky, které jsou konické, které mají takový zakulacený tvar a ta sklenička vám krásně vede vůni. A ta vůně se hodnotí úplně stejně jako chuť. Jsou nějaké ročenky o whisky, která se vydá třeba toho pana Mariho, ta Whisky Bible, a v té Bibli má 25 bodů chuť, ale i také vůně. Takže velice důležitá je sklenice a ta teplota. Ideální je pokojová teplota a tady se dostáváme, pokud někdo by použil led, tak ten led vám udělá jeden efekt, podchladí ten produkt. A cokoliv podchladíte, podmrazíte, tak ztrácíte senzoriku. A je asi škoda cokoliv stáhnulo 13, 15, 18 let, tak něco utlumovat. Takže pokud vlastně těch legislativních procent 40 objemových alkoholů by na někoho bylo hodně, což si na Moravě nemyslím, tak doporučujeme si tu whisky spíše rozkápnout pár kapkama vody. V každém lepším baru dostanete k whisky kapátko s vodou. Pokud náhodou není kapátko, tak stačí normálně použít kávová lžička a pár kapek vody vám tu whisky otevře. Takže ta whisky se vám potlačí trošku ten alkohol a více vystoupnou takové ty sladké tóny, které v té whisky jsou. Ten led vám vlastně udělá to stejné, že vám tu whisky rozředí, ale zároveň tu whisky podchladí. Což je takový spíše nežádoucí efekt, že spíše chceme nechat tu whisky tak, jak je v té pokojové teplotě. Nechceme také vlastně nic výrazňovat. Takový ta neřez nebo nešvar, kdy se nahřívaly skleničky nebo nahříval se koňak, tak alkohol je látka těkavá, takže cokoliv alkoholického nahřeju, tak potom ucítíte jenom ten alkohol vlastně v té vůni. Takže nechceme nic utlumovat, nechceme nic výrazňovat, stačí nám pokojová teplota, kvalitní sklenička, dobrá společnost a to je vše, co k whisky degustaci potřebujeme.
0: Určitě, jsem rád, že jsi zmínil tu společnost, já si myslím, že
1: to je hlavní.
0: Mnohdy i klíčová k tomu, aby se člověk dobře bavil. A ještě já se pozastavím teda u těch skleniček. My tady máme připravené nějaké vzorky a poprosím kolegu, jestli by nám položil na stůl a poprosil bych i tebe, jestli by ses mohl k těm jednotlivým sklenicím vyjádřit, jak...
1: Tak úplně ta nejhorší sklenička, začneme teda tou prostřední, je ta old fashion nebo ta viskovka. Ta viskovka má široké dno, rovné stěny a stejně široké hrdlo. Takže tady, když dostaneš v nějakém baru provozu whisky, tak mnohdy to dostaneš v krásné broušené sklenici, vypadá, že toho pěkně jako James Bond, nicméně pro tu degustaci samotnou se ta sklenička moc nehodí, protože budeš právě ochucený o tu vůni. Takže spíše bych tady tu skleničku nechal na koktejly, na old fashion nebo na nějaký sour, ale pro degustaci bych ji nepoužíval. Nicméně berte to jako doporučení. Já vždycky tam uvádím příklad, že hlavně to musí chutnat vám. Jestli máte to whisky rádi s ledem, z viskovky, je to prostě na vás. A to jsou spíš naše doporučení. Steak s kečupem si dáte taky, ale úplně to asi není to, co pravé, co byste z toho chtěli, že jo, mít z toho zážitku. Takže tohle berte jako na nějaké naše doporučení, jak si tu whisky vychutnat nejlépe. Když náhodou nebudou mít v baru přímo tady tuhletu sklenici, ten Glencairn, ten speciální typ sklenice na whisky, tak poproste o nějakou konickou sklenici. My třeba tady máme, tady je taková malá, je to spíše vhodné na ovocné pálenky nebo na nějaké grapy, tak tahle sklenička by šla teoreticky použít na degustaci whisky. Byla by určitě vhodnější než ta viskovka. Pak tady máme koňakovku, která zase má docela širokou plochu, takže úplně není vhodná pro whisky degustaci, ale pořád je lepší než tady ta viskovka. Takže tuhle bych spíše, kdyby byla trošku ještě víc zahla, tak by to bylo možná fajn, ale dají se koupit i třeba v obchodech takové ty vinné skleničky, které jsou o něco větší, ten typ OIV. A ta OIV sklenice, která má obsah asi celkově jako toho poháru asi nějaké 2 deci, tak ta se hodí skvěle pro degustaci whisky nebo rumu nebo koňaků. Má pěkně konický tvar a pěkně povede vůni. Tady ty Glencairny jsou trošku dražší, že třeba jedna stojí 100 korun. Když si koupíte to OIVčko na to víno, tak to vás stojí třeba kolem 40 korun, takže to není až úplně taková velká investice. A hlavně dá se sehnat běžně v obchodní síti. Tady tyhle ty Glencairny, tak se většinou musí přes nějaké specializované obchody objednávat, takže nejsou úplně běžně dostupné.
0: Teď se mi trošičku sebral otázku. Mě právě napadlo, jestli je takhle člověk, kdyby si chtěl pořídit právě tuto sklenici přímo na whisky, tak ji sežene běžně v nějakém obchodu. Neříkám, že supermarketu, ale v nějakém spíš.
1: Ono dnes už samozřejmě s rozvojem e-shopu, tak je to daleko snadnější. Já jsem první, když jsem vlastně otvíral Blackstaff, tak jsem tyhle ty skleničky si sháněl někde ve Skotsku, v Irsku a v Německu a byl tam docela drahý shipping, ale dneska už běžně seženeš tady tyhle ty skleničky u nás. Takže ta dostupnost je o něco jednodušší. Ale úplně jako běžně, jako v obchodech to nekoupíš, ale na internetu jdou určitě sehnat.
0: Mm-hmm, super, super. Dobrá, tak jo, tak já jenom poprosím, jestli zase kolega by odnesl skleničky. Tak, to by děkujeme za doporučení. A určitě je pravda, že co se týká té vůně, tak je to důležitý aspekt. Takže je pravda, že tvar té sklenice tomu dopomáhá, aby člověk z toho věmu nazbíral co nejvíce. A vlastně whisky obecně je v překladu dá se přeložit jako živá voda, pokud se nepletu, tak se používá také jako přísada do různých koktejlů. A mě by zajímalo, co ty a míchání whisky s něčím, jestli to schvaluješ, nebo jestli ti to třeba nevadí.
1: Tak asi to bude znít možná překvapivě, ale já jsem velkým fanouškem koktejlů. Whisky jako báze, to, co se vlastně používá do těch koktejlů, tak je tady přes 100 let, takže ty klasické drinky, teďka nemám na mysli whisky a kola, to necháme spíš těm Američanům, ale takové ty klasické drinky jako Old Fashion, Manhattan, Whisky Sour, tak ty jsou právě všechny na bázi whisky. Takže ty koktejly jsou tady přes 100 let, ty receptury, a platí jedno pravidlo, že čím kvalitnější whisky použiješ, tím ten produkt bude lepší. Bohužel naopak to neplatí. Pokud se použije špatná báze, tak ten drink prostě nebude dobrý. Takže zejména u whisky se hodně míchají takové ty krátké drinky, ty short drinky. To jsou koktejly do obsahu 1 deci, kde právě pokud se použije nějaká 12-letá nebo 18-letá whisky ve spojení s vermutem, tak opravdu člověk pozná tu kvalitu. Takže u koktejlu platí to pravidlo, že se dneska používají 12-leté single malty, 18-leté whisky a je to opravdu pro tu kvalitu. Když tam bude barman, který je dobrý, je profík ve svém oboru, pokud bude mít kvalitní sklo, k tomu drinku bude mít kvalitní led, tak většinou se nedá ten koktejl ani jako nějak zkazit. Když máte špatnou bázi, používáte nějaké levné ingredience, tak z toho v životě dobrý koktejl nebude. A je to vlastně vidět, že i ty velké firmy, jako je třeba Chivas, tak pořádá barmanské soutěže. A my jsme tady měli několik ročníků Chivas Masters, kdy barmani soutěžili z celé republiky o to, kdo bude reprezentovat Českou republiku na globální finále. Ty globální finále byly po krásných destinacích jako Tokio, Šanghaj a samozřejmě i domovina Chivas, což je Skotsko. A potom se přesunovala do Londýna. A já jsem měl tu možnost tam být s těmi finalisty a je to opravdu zážitek na celý život. Podívat se do krásných hotelů. A musím říct teda, že čeští barmani vždy udělali velký výsledek, že byli jsme několikrát v top trojce všech těch barmanů z celého světa. Takže i ty firmy velké právě pořádají tady ty soutěže a na českém trhu jsou ty soutěže velice populární, protože máme kvalitní barmany. Česká barmanská škola a slovenská také, nesmím zapomenout, ti barmani působí v prestižních hotelích po celém světě, takže vždy úroveň českých barmanů byla velice, velice dobrá a i třeba tady, že jsme na Hané, tak i v Olomouci máme hodně kvalitních barmanů.
0: No mě právě ještě napadlo, ty jsi zmiňovala samozřejmě ty vybrané podniky, tam teda předpokládám, že skutečně ten servis je prvotřídní a samozřejmě i ta whisky jako taková, která se přidává do těch koktejlů, tak je kvalitní. No ale teď si vezmeme příklad takové té obyčejnější hospody. Myslíš, že to tam je tak, že skutečně i tam dostaneš kvalitní whisky do toho koktejlu? A nebo je to naopak taková možná ta lehce česká natura, kdy si řeknou, no, je to míchaný drink, tak dám mu tam nějakou jako obyčejnější, protože se to smíchá, třeba ten zákazník to nepozná.
1: Já to mám nastaveno takto, že když půjdu do italské restaurace, dám si těstoviny, dám si pastu, dám si pizzu. Když půjdu na steak, dám si steak a když prostě půjdu do baru, tak si dám kvalitní koktejl. Když půjdu do hospody, tak nebudu tam si dávat asi nějaký klasický drink, nějaký Manhattan, nějaký old fashion. Když půjdu prostě do baru, do běžné hospody, tak si tam prostě dám Jamesona a k tomu zázvorovou limonádu. Jameson Ginger. Kde prostě vím, že ten barman nemá jako moc co pokazit. Teď to jako nemyslím nějak špatně, ale samozřejmě u těch koktejlů člověk musí mít určitou odbornost, určité skills, aby dokázal skutečně ten drink udělat dobře. Takže spíše, když budete někde jako v nějaké hospodě, tak bych doporučoval nějaké takové ty easy mixers, nějaké takové ty jednoduché drinky. A takové ty klasické drinky, když půjdeš někam na rande, tak to bych spíš jako nechal pro ty profíky, pro ty bary, kde už většinou jako poznáš, jak to, že ty barmani jako dělají a třeba v Olomouci máme, že několik hodně kvalitních barů, kde si myslím, že jsou skvělý drinky.
0: Mm-hmm, určitě, souhlasím s tebou. A já se tě zeptám možná teďka trošku v rámci tvého osobního vkusu, tak jaká je třeba tvoje nejoblíbenější whisky?
1: Jo, tak to je skvělá otázka, to je taková ta otázka, na kterou strašně rád odpovídám, protože je to jako s hudbou. Někdy máš prostě náladu si pustit pořádný rock, někdy nějaký pop, někdy nějaký elektro, je to úplně stejný z whisky. Záleží na tom, jak je venku. Když je venku, když bude pršet, když bude takový to skotský, anglický počasí, tak si dáš něco jako těžkého, něco nakouřeného, něco takového výrazného. Když je teplo, když je léto, tak člověk sáhne po nějaké ovocnější whisky, nějaké lehčí. A v tom je právě kouzlo whisky, že nám se třeba do baru, že jsme whisky bar, tak se nám často stává to, že přijdou lidi a říkají, no, my whisky nepijeme, my jsme kdysi se z toho někdy máme špatné zkušenosti, tak to je pro nás taková ta výzva. V tom, jak je whisky pěkně variabilní, tak to je ta výzva, že barmani zjišťují, jestli ten člověk třeba zvládne 40% alkoholu, když ten člověk řekne, jo, já mám rád slivovici, tak víme to, že ten člověk destilát zvládne. A je potom na tom barmanovi, aby vybral podle těch indicí nějakou vhodnou whisky. A většinou říkáme, že pokud vám to chutnat nebude, tak je to na nás, ale ještě se nám to nestalo. Možná jsou ty lidi tak slušný, ale v tom je právě krása whisky. Takže říct, která whisky je nejoblíbenější, úplně tak nejde. Teď je, že jo, takový to jaro, tak si myslím, že tady tyhle ty whisky sudy pošery, to bude jako tak jako ideální volba. Takže v tom je krása whisky, že člověk opravdu někdy může zvolit nějakou lehčí, někdy nějaké ty sudové síly, to jsou ty whisky, které se neřetí vodou a nechají se potom zrání z toho sudu tak, jak jsou. Takže mají kolem 60% alkoholu, což je fakt opravdu sudová síla, takže ty whisky jsou takové ty těžké, plné, takové ty hodně výrazné. Takže v tom je ta krása whisky. Mnohdy je to spjato s nějakým osobním zážitkem, že vyrazil z někdy, kdy se mohlo cestovat ještě kdysi, tak člověk tam byl v té palírně, spousta těch viskařů má to Skotsko, Irsko nacestováno, takže takhle někdy třeba říkají, která je jejich oblíbená palírna, že tam byli, mají tam nějakou vzpomínku na to, takže v tom je právě ta krása whisky.
0: No, já musím říct, že to je právě tvůj případ, ty určitě máš hodně nacestováno a dočetl jsem se o tobě, že právě během nějakého školního nebo nějaké školní stáže vlastně ve Skotsku, tak ses dostal tady obecně vlastně k whisky a nakonec ti to učarovalo tak, že je to vlastně v současné době i tvé povolání, ale mě by možná zajímalo, odkud ty čerpáš třeba nějaké nové informace.
1: Dnes musím říct, že je to skvělý, jako ty informace, ten přístup, když člověk hodně filtruje zdroje, tak na internetu se dočteš skutečně čerstvý informace. Já si vzpomínám, když jsem Blackstaff otvíral v roce 2003, tak jsem si nechal posílat knihy z Anglie, z Irska a bylo těch informací daleko méně než dnes. Dnes jsou různé skupiny na Facebooku, já sám jsem členem x skupin o irské whisky, o skotské whisky, o daných palírnách, kde ty lidi dávají fotky, dávají tam různé příběhy, dávají tam různé zajímavosti. Takže dneska těch přísun informací je skutečně skvělý. A člověk, když se do toho dostává hloubš, jako třeba já, tak čím vlastně víc toho víš, tak zjistuje, že tím méně toho víš. Takže myslím si, že člověk se musí učit v kterékoliv fázi života, ale to je tak asi, že ve všem by to tak mělo být, že člověk potom to zkoumá víc a víc do hloubky a to je vlastně na tom, co mě jako baví. Za prvé předávání informací, když já školím ty barmany, nebo lidi všeobecně z gastronomie, Ale já sám se rád nechávám školit od různých ambasadorů značek ze Skotska, tak strašně rád právě se vzdělávám a to je to, co vlastně nás posunuje dál, že jo? Že se člověk jako dál a dál chce v tom dostat.
0: A existují třeba i nějaké, když teď samozřejmě pomineme to období kolem koronaviru, nějaké whiskové eventy nebo nějaké akce, kam se třeba sjíždí milovníci takhle whisky a kde si můžou sdělovat různé zážitky, know-how, zkušenosti a tak dále?
1: No ježiš, to je to nejhezčí na tom právě. Tak když pominu to Skotsko, kde se konají různé festivaly, třeba na té Isle, kde je ten ostrov těch nakouřených whisky, kde jsou takové ty výrazné ostrovní, tak tam je týden whisky festival, je to teda festival whisky a hudby a já tam byl několikrát a tu hudbu jsem v životě rád neslyšel, ale to bylo asi tou whisky. A potom i u nás musím říct, že se hodně teďka začínají ty whisky festivaly také pořádat. Je výborný v Praze a na Moravě je skvělý festival, který je spíše takový komunitní, který se běžně teda koná na jaře. Tento rok uvidíme, jestli vůbec bude. A tam se sjíždí lidi z celé republiky, je tam skvělá atmosféra. Jsou to lidi, tam berou svoje rodiny, je to v Jeseníkách, v Malé Morávce. A tady ten whisky festival je to opravdu skvělá vlastně příležitost, jak do toho nakouknout, že lidi, i třeba kteří nejsou úplně ještě whisky propílí, tak tam jedou, stráví tam parádní víkend, pobaví se s těma lidma, zjistí, že ty lidi fakt opravdu jsou to chytří lidi, že mají nacestováno, že to vlastně není o tom alkoholu, ale spíš o nějaké takové té subkultuře těch lidí, že mají něco rádi a věnují se tomu. A já jsem takhle potkal spoustu jako zajímavých lidí, ale úplně z jiných oborů, než je jako třeba gastro, že já v tom i pracuji, ale spousta těch výzkařů, já bych řekl, většina těch výzkařů na tady těch festivalech jsou mimo gastronomii.
0: Že jsou mimo. A já se možná dozeptám trošku, jak si to představit. Když bych přijel tak do těch Jeseníků, do té Malé Morávky, tady je ten whiskový event a co tam je? Jsou tam třeba nějaký stolečky nebo jak to tam vlastně vypadá? Co si představit?
1: Tak zrovna tady ten festival, který je takový nekomerční, tak ten funguje tak, že máš jeden dlouhý stůl, ne švédský, ale skotský stůl a tam máš ty palivny rozdělený podle regionu, které jsou ve Skotsku. Takže je tam ta ostrovní sekce, je tam ta sekce té Skotské Vysočiny, je tam ta sekce whisky z okolí řeky Spey, takže to Speyside region a člověk tam máš tam že, nějaké buď čísla nebo nějakou cenovku, kolik ten malý vzoreček stojí, většinou se nalívá vlastně po 2 centilitrech a ty lidi si většinou ty láhve fotí, mají tam nějaké degustační poznámky, které si píšou a já tam vlastně také pracuju s kamarády a takže i ti vlastně lidi, kteří tam to whisky ti nalívají, taky k tomu něco řeknou. Že člověk se vůbec nemusí bát, že když je nováček, tak ba naopak ty lidi mu o tom něco poví, nějaké zajímavosti, doporučí mu, co by mohl vyzkoušet. A je tam spousta lidí v kiltech, hraje tam dudák, takže je tam krásná atmosféra.
0: Atmosféra. No a v případě, kdyby tam někoho oslovila nějaká whisky, tak je možné si rovnou nějakou koupit, třeba odvést domů?
1: Občasně tam se prodávají nějaké limitované edice, nebo tam je kontakt na někoho, kdo má nějaký e-shop. Myslím si, že úplně přímo ty lahve tam se neprodávají. Na tady tomhletom, ani na tom vlastně konkrétně třeba v Praze, kdy jsou takové ty komerčnější, kde to nemáš podle těch regionů, ale máš to podle dovozních firm. Takže nějaká firma má tam ty svoje produkty, vedle zase další a tam se taky neprodává většinou. Tam většinou to funguje, že máš nějakou měnu, nějaké dramy nebo nějaké, jak se to jmenuje, různé a dáváš vlastně za ten vzorek a musím teda říct, že většinou ty vzorky jsou za výhodné ceny, že je tam jako dobré vyzkoušet různé stáčení, které si běžně třeba nekoupíš, tak většinou to není prodej po lahvích, ale ty firmy mají většinou nějaký odkaz na nějaký svůj e-shop, kde potom se ta lahev dá zakoupit. A ještě na té whisky festivale se konají masterclassy a ten masterclass je hodinová degustace, kde ti ambasador nebo nějaký odborník z té dané značky ti představí celou tu palídnu. Vyzkoušíš tam různé stáčení, 10leté, 12leté a poví ti ten člověk něco o historii celé té palírny, takže ty masterclassy jsou velice také navštěvované na těch festivalech a kolikrát tam člověk třeba vyzkouší nějaké hodně, hodně staré whisky nebo třeba ty whisky, které už dneska běžně nejdou koupit.
0: Jako třeba nejstarší whisky si ochutnal?
1: Já jsem měl tu možnost, že jsem byl minulý rok ve Skotsku, kdy jsme kupovali dva 50-leté Glenlivety a dostali jsme do Česka dvě lahve a hned ty lahve byly prodány. A ono to nefunguje tak, že bys jako řekl, hele, tohle to chci. Ono to funguje jako s Ferrari. Když máš tu 50, tak se dostaneš k tomu Enzu a stejně tak to fungovalo tady s tím Glenlivetem. My jsme kupovali ročník 1967 a předtím byl ročník 64 a 66. Ty pro bys kolik stála ta lahev, ta 50-letá Glenlivet?
0: Ta 50-letá, no tak asi hodně.
1: Zkus jenom tak jako.
0: Já nevím, to mohlo tak ze 30 tisíc.
1: V eurech možná, ta lahev vycházela 575 tisíc.
0: 575 tisíc. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A bylo to zpěto s večeří, takže ten den probíhal tak, že ti oba dva kupci, kteří tam byli, tak měli krásný den, že chytali lososy v řece, potom je vzali do palírny, tam byla nějaká degustace a na závěr bylo mezi destilačními kotly v té palírně Glenlivet, byla krásná večeře od prestižní michelinské šéfkuchařky Claire Smith, a která má restauraci Kor v Londýně a má tři michelinské hvězdy, tak jsem Přemkovi Forejtovi posílal fotku, jestli ji zná, tak Přem říká, jo, tak to si skovej, to je fakt opravdu jako celebrita kuchařská. A vlastně ta restaurace, nebo ta šéfkuchařka, to menu, který servíruje v Londýně, tak přenesla do toho Speyside, do té palírny, a k tomu jsme právě měli pairing tady těch krásných whisky a jednou z nich byla i tady ta 50-letá whisky. Když si vlastně vezme, že během toho staření se ti 2% každý rok odpaří z toho sudu, tak po těch 50 letech v tom 200-litrovém sudu ti zbyde ani ne třetina, ne-li míň.
0: To je pravda. No tak je fajn, že za 570 tisíc aspoň neodjeli hladový s tomu.
1: Tohle jsou takové ty jako investiční lahve, takže ono, ty lahve ne všechny se otevřou. Samozřejmě čím, řekl bych, čím víc se tě lahví otevře tady těch investičních, tak tím potom ty ceny budou stoupat. Tím ty ceny vlastně tady těch lahví potom půjdou nahoru, takže dneska investice do právě, nebo všeobecně alternativní investice hodně fungují a investice do whisky fungují velice dobře. I vlastně u nás máme fond do vína a do whisky, který právě také vlastní nějaké tady tyhle ty pěkné whisky investiční lahve.
0: Určitě. Já na to bych se pak potom ještě v průběhu rád zeptal právě na ten investiční alkohol, ale ještě trošku se vrátím k tomu, že ty jsi říkal, že jsi i lektorem v rámci barové akademie. Tak co vlastně učíš ty barmany, nebo jak to třeba probíhá tady takové akce?
1: My vlastně máme projekt, který se jmenuje Bar Academy Pernod Ricard a je to pětidenní kurz pro barmany, ale máme tam i hodně lidí nejenom jako barmany, že třeba dostali to jako dárek od manželky, barmanský kurz, a je to 5 dnů, který jsou u Prahy ve Českém Štenberku, kde ti lidé se naučí něco všeobecně o zbožíznáctví, něco o historii koktejlů. Mají tam hlavně možnost míchat drinky se s největšíma profíkama u nás, s barmanama z Baxis baru z Prahy. Takže to za mě nebylo, to mě strašně mrzí. Já už jsem tam šel přímo jako lektor. A já samozřejmě učím o whisky, takže mám tam nějaké bloky o irské whisky, o skotské whisky, což je většinou takový ten jako největší oříšek pro ty studenty, že mají z toho potom takovou hlavu, protože whisky je samozřejmě hodně o těch informacích, o těchto počtech, o té historii, o té výrobě. Takže já tam učím o whisky a například třeba jeden den se autobusem vypravíme do Prahy a ti účastníci toho kurzu jdou do těch nejlepších pražských barů, jako je Baxis, Leffler, Hemingway, a mají vlastně možnost tím, že ty vlastně kolegové tam pracují, tak se třeba podívat i za ten barový pult, což je skvělý pro začínající třeba barmany se dostat do takových jako legendárních barů v České republice, vidět to vlastně, jak to funguje. A pak vlastně na závěr toho kurzu v pátek vždy se píšou testy, a jsme jako velice přísní, jako nedáváme to všem, jo. A potom vlastně obdržíš certifikát, že jsi vlastně absolvoval tady ten kurz. Je to vlastně skvělý, že vlastně během 5 dnů dostaneš takový jako všeobecný přehled, všeobecně o tom barmanství, o těch různých bázích, gin, whisky, koňák, likéry se tam probírají. Takže ten člověk dostane takový jako nějaký ucelený základ. A hlavně tam je většinou takových 15-20 lidí a fakt ty lidi se ten poslední večer se fakt poctivě učej, takže mají tam potom jako takový pěkný vzpomínky na celý tady ten týdenní kurz. Takže pro mě je tohle to vlastně věc, která mě velice naplňuje, velice mě baví, vlastně, že můžu být součástí tady tohohle týmu a s, vlastně s těmi kolegy, se kterými učím na tom projektu, tak jsme velice dobří kamarádi a to mě na té práci hodně, hodně baví.
0: Hmm. No jak jsi říkal ten poslední večer, že se poctivě a teď jsem právě nevěděl, co dodáš. Ty jsi řekl, že učí. Já jsem to měl možná spojený s jinýma akcema, kde teda poslední večer se spíš no, degustovalo.
1: Ale tohle většinou bývá v tu neděli, když ti studenti přijíždějí na ten český Štemberek, tak mají nějaké zásoby z domu, si vezmou nějakou flašku, tak v neděli jsou takový ještě veselí. A potom v tom pondělí, jako když už pomalinku začínají dostávat tu nálož těch informací. Potom ještě do toho přijdu já v úterý s tou whisky, tak to mají z toho hlavu úplně jak balón. A v podstatě tam jako máš docela jako nabitý program, že jeden večer vlastně jeden do těch barů se podívat, pak máme tam nějakou flérovou sekci, že se vlastně učí i dokonce i házet, mají tam největší profíky na, na ten flair bartending, že hážou i těma lahvema. No a pak je najednou čtvrtek a už se musí učit. No a v pátek testy, no normálně máme písemné testy, pak si vlastně vylosují drink, který budou namíchat, který musí namíchat, mít ho správně namíchaný, takže docela je to jako pěkný, pěkný, ale je to náročný týden.
0: To věřím. A pokud by to třeba takhle někoho zaujalo nebo chtěl se zúčastnit, tak kde se třeba může přihlásit?
1: My máme i stránky Jan Becher Pernod Ricard Bar Academy a klidně přeze mě, ať se ozve, já předám, kontakt na tady tu akademii barovou.
0: Mm-hmm. Super, super. A já se zeptám takhle, zanedlouho bude vlastně 17. března? Což je jinými slovy je den svatého Patrika. A jestli bys nám mohl popsat vlastně tu historii a význam tady tohohle z toho dne?
1: No, tak pro mě je to velice významný den, protože můj syn je Patrik, že jo? To musel být Patrik. Má dva svátky, že jo? Vlastně jeden v únoru a potom má ten mezinárodní. Tak já myslím, že to ocení, až mu bude trošku víc let, tak ocení, že má dva svátky. Dva důvody k oslavě. Ale 17. března, svátek svatého Patrika, je to svátek, který se slaví po celém světě. Vlastně ty Irové, jak jsou takový hodně rozsetí, tak toho 17. března vidíte. Prostě všichni jsou v zeleným, všichni pijí Guinness, tu řeku v New Yorku barví na zeleno. A je to takový jako pěkný dneska už globální svátek, řekl bych. A i u nás vlastně v Olomouci ho slavíme od toho roku 2003 a víceméně rok dopředu máme zarezervovaný celý bar, kdy ti lidé nosí klobouky, pijou se právě nějaké drinky svatého Patrika a vlastně svatý Patrik, že jo, šířil křesťanství, vyhnal všechny hady, no ale dneska vlastně je to ten motiv, proč všichni jsou dneska v zeleným a užívají si. Všichni jsme vlastně na ten den se staneme Iry toho 17. března.
0: No možná o to smutnější vlastně fakt, vzhledem k té situaci, která teďka panuje, že bary jsou vlastně zavřené, tak jak se třeba vypořádáváte vlastně teď obecně, když to tak s obecním tady s tím faktem?
1: No je to hrozná škoda, samozřejmě ten svatý Patrik nás mrzí nejvíc, protože tu atmosféru asi musíte jako zažít během toho svatého Patrika, když v tom baru hraje nějaká jirská kapela, lidi fakt opravdu stojí úplně na mačkání všude a vůbec jim to nevadí, mají v ruce toho ten stout, toho Guinnesse, k tomu si dávají Jamesa a je to hrozně jako příjemná pohodová atmosféra, kterou asi tento rok bohužel se jí nedočkáme, takže my jsme na tady tuhletu situaci reagovali tak, že tím, že jsme hodně specializovali právě na ty whisky, tak pořádáme nějaké online whisky degustace, takže jsme hodně aktivní na tomhletom poli, takže i na svatého Patrika tento rok strašně bychom rádi otevřeli i nějaký venkovní bar, což asi ale nevypadá, takže máme připravenou nějakou online degustaci irských whisky.
0: To je super. Je pravda, že my jsme se už o tom bavili ještě před rozhovorem, že teďka tady ty degustace se přesouvají do onlineu, což je super, že aspoň touto formou vlastně můžete trošku pokračovat v tom, co děláte a děláte to dobře. A co se týká vás jako provozovatelů, tak co je vlastně na té aktuální situaci nejhorší? Je to ten fakt, že nevíte, co bude, nebo jak vlastně se koukáš vůbec ty směrem do budoucna teďka?
1: Přesně si to řeknu. Je asi nejhorší ta situace, že nevíme, co očekávat. Vlastně nevíme vůbec nějaké světlo na konci tunelu. Myslím si, že i na Olomoucku vzniklo spousta skvělých projektů, který bohužel teďka akorát mají špatné načasování. A všichni jak koukáme jako aspoň do nějaké budoucnosti, kdy aspoň bude nějaký

0: se dívá do budoucna. Že už se nechce dívat, co bylo, ale už by rádi se dívali do budoucna a už asi budeme všichni rádi, když tady tahle ta nemilá doba skončí a nějak to společně zvládneme.
1: K tomu se přidávám tady k tomuto přání, protože je pravda, že tyhle ty akce typu třeba ten svatý Patrik, tak já se přiznám, že když jsem byl v Dublinu, tak jsem taky navštívil jednu velmi významnou takový bar, tak nechtěl jsem říct hospodu bar, a skutečně ta živá hudba a i ta obsluha má to takový kult a je to skutečně takový zážitek, bych to dokonce troufl si i říct, a ta atmosféra je tam neuvěřitelná a byť jenom trošku to přenést sem do toho českého prostředí, tak je skutečně zážitek a o to víc je fakt smutnější, že teďka jsme vlastně všichni doma a všechny tyhle akce jsou zrušený a tak dále, takže i já se na to už těším.
0: Tam je to nejlepší ta sociální izolace, jak jsme se bavili spolu, že vlastně ty lidi se chtějí potkávat. My Češi a i vlastně Irové to mají hodně podobný, že do toho baru, do toho pubu chodí ne primárně za tím alkoholem, ale spíše za tou atmosférou. A to je asi, co nám jako v současné době nejvíce chybí. Taková ta pohoda, dát si někde kafe, dát si drink, dát si pivo a spíš jenom takhle si užívat tu volnost. Takže to je asi, co vidím jako nejvíc, že nám v současné době chybí. I z hlediska jako konzumentů, i z hlediska jako nám, provozovatelům baru, asi nejvíc ta atmosféra v tom baru. Kolikrát, když tam jsem teďka večer a vidím ten tmavý bar, tak je to takové smutné. Teď jsem tam měl nějakého obchodního zástupce a říká, no to je takový jako smutný pohled, když vidím ten krásný bar plný lahví a je vlastně už několik měsíců prázdný, takže... Ale já chci být spíše pozitivní, spíše chci jako koukat do budoucna, co bude, a věřím to, že to všechno zvládneme.
1: No, my když se ještě v čase vrátíme zpátky, tedy do doby, kdy bary byly vlastně plné
0: návštěvníků,
1: kdy se mohlo chodit do baru, přesně tak, tak v roce 2015 byl Black Stuff vyhlášen nejlepším pivním barem v Česku. Tak čím je ten tvůj podnik tak speciální?
0: To je taky boží otázka, no tady tohle to jakože na pivní. My jsme vyhráli v té kategorii puby a tam to nebylo jako přesně specifikováno, jestli ten pub je více jako viskový nebo jako pivní. Byla to spíš jako kdyby kategorie taková jako pubu, takže my jsme hodně na to pivo jsme specializovaní, máme nějakých 9 druhů piva, včetně těch irských stoutů a siderů a anglických aleů, ale máme i tady lokální pivovar, nedaleko Olomouce teďka.
1: Můžeš jmenovat klidně.
0: Ano, zdravím Davida. A skvělý tvark teďka vlastně, který se přesunul z Kosíře. Takže máme to pivo rádi, protože taková ta naše idea, když jsme vlastně ten bar otvírali, tak bylo to, že chceme propojit tu whisky a to pivo. Takže když půjdeš do baru, tak jako pán, že si dáš nějaký pivní speciál, dáš si k tomu nějakou dobrou whisky, no ale zároveň, když půjdeš s partnerkou, tak ta třeba si dá nějaký koktejl. Takže my jsme se docela od počátku věnovali těm koktejlům. A vlastně v jedné fázi rozvoje toho baru jsme museli to nějak oddělit, takže proto jsme vlastně vybudovali jeden bar, který je v té přední části, kde máme whisky a kde máme takovou koktejlovou sekci. A v té zadní části máme pivní bar na Beer Specials, kde máme celkově 10 maximálně píp a máme tam vlastně 10 čepovaných speciálů plus nějakou ještě lednici s pivními speciály. Takže ta naše idea je taková, že vlastně dostaneš všechno pod jednou střechou, že když budeš s dámou na drink, tak najdeš u nás koktejl, najdeš u nás tu whisky a ten servis a k tomu ten pivní speciál, a docela se i věnujeme ještě vínům, že máme vlastní vína, takže snažíme se jako mít vždy to nejlepší z toho daného segmentu. Je to trošku náročnější samozřejmě personálně, protože musíš mít ten personál, aby něco věděl o tom pivu, něco, aby dokázal říct o té whisky, takže musíš mít jako několik specialistů, ale musím říct, že se nám to vyplácí, protože ty lidi dneska chtějí si dát tu kvalitu. Chtějí si prostě dát dobrý drink, dobrý pivní speciál, dobrý koktejl. Takže, jak jsme se bavili, vlastně ba naopak, dneska je ta situace horší, že dneska ty lidi pijí někde doma, nekontrolovaně. Myslím si, že v těch kvalitních barech se spíše kultivuje ta konzumace alkoholu. Že tam se lidi jako neopíjejí, že by někdo musel kopnout na čas x panáku, že v těch kvalitních barech si fakt chodíš užít, chodíš si dát tam drink, který si běžně doma nedáš, nebo tu whisky, kterou běžně nekoupíš. A vlastně o tom je jako návštěva baru. Pro mě by to jako měl být zážitek. Že stejně jako já rád hrozně vařím, ale když půjdu do restaurace, tak si dám to jídlo, které já doma neuvařím. A to je vlastně i ten vlastně princip toho našeho baru, že bys měl odcházet vždycky s

0: novým zážitkem a užít si to a vyzkoušet eventuálně nějaké nové věci.
1: Ten zážitek toho baru nebo té návštěvy jako celkové, tak určitě do velké míry ovlivňuje právě obsluha. A mě by zajímalo, jestli ty barmany si vlastně vychováváš ty sám, a nebo jestli se o ně třeba přitahujete s jinými podniky. Jak to funguje tady v té branži?
0: Já myslím, že v Olomouci ta situace je velice přátelská mezi těma barama, že ty bary, ti majitelé se znají, a že nikdo nikoho nepřetahuje. Ten post je klíčový. Ty hele, můžeš mít krásný lahve za sebou, ale stejně ten mezičlánek mezi vlastně tím tvojím produktem a mezi tím hostem je ten barman, ta obsluha. Takže to je velice klíčová věc. Takže já musím zaklepat, že u nás barmani jsou několik let, jsou to kolegové a profíci na té nejvyšší úrovni. Jezdí se mnou do Skotska, do Irska, nebo i sami, vzdělávají se a jsou to opravdu jako profesionálové každým soulem. Takže pro mě osobně tady tento post je velice klíčový toho barmana nebo všeobecně té obsluhy. My to máme vlastně nastaveno tak v baru, že ti barmani připravují ty drinky, to jsou ti lidé, kteří o tom produktu něco ví. Potom ty slečny, které jsou na place, nebo ti kolegové, ten floor staff, tak ti řekl bych, že po těch letech, třeba když tady ty holky studují a jsou u nás třeba 2-3 roky, tak myslím, že potom jejich boyfriendi to mají s nima velice těžký, protože o té whisky toho ví strašně moc. Ale to jsou jako ty vlastně holky, ten drink mají spíš jako přinést, být jako milí na zákazníky, zvládají to skvěle, ale na nějakou takovou jako kdyby fundovanou diskuzi, když si budeš chtít povídat o whisky, tak máme právě ty barmany, kteří jsou skutečně profíci a ví o tom víc než já.
1: A vy vlastně u vás pořádáte, ty už si to i naznačil, tak vlastně degustace, nějaké pravidelné. A mimochodem můžeme tak trošku prozradit, že na konci dnešního rozhovoru si o 3 takové degustace zasoutěžíme, takže koukejte až do konce. A já bych tě chtěl poprosit, jestli bys nám popsal, jak vlastně taková degustace funguje, že pokud člověk dostane třeba dárek nebo sám si zakoupí tento poukaz na degustaci, tak co všechno se dozví, co všechno si vyzkouší a jak to vlastně probíhá.
0: Takže funguje to tak, že máme v baru připravený balíček, který si člověk vyzvedne, kde má 5 nebo 6 degustačních vzorků po 2 centilitrech. My k tomu v tom balíčku dáváme i nějakou skleničku degustační, aby si měl kvalitní, pokud doma nemáš. Je k tomu nějaká taková degustační podložka, kde člověk si vlastně vyskládá ty vzorky. Máme k tomu buď nějaký třeba welcome drink, nějaký klasický připravený, anebo teďka v tu středu, která bude ta degustace, tak máme čokoládový lanýž, který člověk tomu dostane gumové rukavice, který si dá a ten lanýž se vytvaruje a pak si ho ještě posype sušenými květy. A ten lanýž je vyrobený z čokolády a z té whisky, kterou budeme ten večer degustovat. Takže se snažíme i ty pairingy hodně jako dělat. Takže ten člověk si to vyzvedne a potom vždycky to máme ve středu, což 14 dní, tak přes facebookové stránky, tak děláme live vysílání, které má nějakou hodinu a půl, 2 hodiny, záleží podle dotazů, kde se právě něco dozvíme o tom daném tématu. Takže buď o té palírně, nebo jsme třeba měli téma rašeliny, ze které se vlastně suší ten slad, tak jsme se bavili o tom tématu rašelina nebo o sudech po sherry. Bavili jsme se hodně o sherry, takže vždy máme nějaké téma a na tohle téma se bavíme a samozřejmě také hlavně pijeme, ne, degustujeme. Jsme degustátoři, takže degustujeme. A takže je to velice úspěšné, protože se na to kouká poměrně hodně lidí, takže pro nás je to samozřejmě nějaký kontakt se zákazníky a také je to samozřejmě pro nás reklama, že jsme docela jako díky tomu známí po celé republice a ty naše degustace jsou docela teďka populární. Takže na svatého Patrika bude irská degustace.
1: No mě právě napadlo, jestli ty tady ten koncept si nepřemýšlel, že by si vlastně, jak to říct, posunul i někam do nějakého jiného města než do Olomouce. Napadlo tě to někdy?
0: Napadlo mě to pár let zpátky, ale potom jsem začal víc pracovat pro dovozní firmy jako ambasador whisky a v současné době nějak s tím časem bojuju. Teď posledních pár měsíců, když jsem jako víc v Olomouci, tak je to fajn, ale běžně za normální doby tak školím po celé republice a spíš ten čas nemám a snažíme se nějak to samozřejmě s rodinou nějak spíš ten čas jako tlačit a dohánět, takže ač já jsem hodně v Praze, tak máme tam i byt, ale tak většinou tam ani nespím, takže kolikrát se vracím ve 3, ve 4 ráno domů, abych mohl být doma s rodinou. Takže strašně rád bych měl někdy ještě další pobočku Blackstaffu a víme, že k nám docela jezdí hodně lidi z Prahy, z různých měst a strašně by si přáli mít jako Blackstaff v jejich městě, protože říkají právě, že ta ucelenost toho konceptu je docela jako unikátní, že dostanete vlastně pivní speciál, whisky a drinky pod jednou střechou. A takže někdy bych jako asi jo, jako rád bych to hrozně jako realizoval, ale zase říkám, že v současné době na to nemám moc jako prostor.
1: Rozumím. A ty jsi také vášnivým sběratelem lahví, říkal jsi, že i u vás vlastně v podniku máte jich hodně vystavených, tak asi tě nepřekvapím otázkou, kolik lahví máš v současné době ve sbírce.
0: Jo, já už ani nevím, no. Já už jsem to přestal počítat potom. Já mám některé lahve samozřejmě ještě skovány ve skladu a v trezoru, takové ty dražší, ale hlavně jako doma to neříkám, že jo. Vždycky doma říkám, bylo to starý a nikdo to nechtěl. A vždycky mám takovou noční můru, že moje paní jednou prodá, až umřu, že prodá ty lahve za to, za kolik jsem mi řekl, že jsem je koupil. A ještě mám druhou noční můru, že synátor jednou, až bude dospělý, takže vyzkouší nějakou lahev a aby na to otec nepřišel, tak to potom doleje nějakým čajem ledovým. Takže ne, potom dostane jako svoji vitrínku, kde budou nějaké takové ty základní nebo ty lepší whisky a ty bude moct degustovat s kamarády. A zase říkám, že mu jako ušetřím takové ty bolehlavy, že z whisky, ale pokud budeš pít, budeš jako zapíjet to vodou, tak musím říct, že většinou ti jako ráno nic není, pokud to neproložíš nějakým koktejlem nebo šampaňským, že pokud čistě budeš pít whisky, tak tím, že ve whisky z hlediska legislativního nesmí být žádný cukr. To je ten bolehlav, takže pokud budeš zapíjet vodou, což je základní pravidlo, že když se degustuje, tak hodně zapíjet vodou. Určitě je to nutný být hydratován a mít skutečně zásobu vody, že ten alkohol samozřejmě potřebuješ zapíjet. Takže to je velice, velice důležitá věc. Takže tomu synátorovi potom někdy ten bolehlav ráno odpadne, když ho budu odmala tlačit do whisky.
1: Jasně. A ty jsi vlastně v rozhovoru pro deník E15 říkal, že každý sběratel bys měl vybrat nějaký svůj směr. A mě by zajímalo, jaký ten směr si vlastně jsi vybral ty pro to sběratelství, protože těch lahví samozřejmě těch druhů je hrozně moc, takže kterým třeba se vydal?
0: Já jsem začal sbírat whisky všeobecně jako skotský a irský, pak jsem se hodně soustředil na ty lahve z historie, takže takové ty stáčení, které se od 70. 80. let už neprodukují, dají si koupit pouze třeba na aukcích. A potom jsem hodně začal sbírat ty značky, pro které pracuji. Nevím, jestli můžu jmenovat.
1: Jasně.
0: Takže hodně pro Jameson, Chivas, hodně Glenlivet. Takže ty stáčení právě z historie, které mám, máme i v baru vystaveny. Já vždycky říkám, že v baru vlastně místo těch obrázků my tam máme takovou tekutou dekoraci. Takže samozřejmě se na to pěkně kouká, když máme nějaké degustace naživo, tak je hrozně fajn tam sedět mezi těmi lahvemi a pěkně se o tom povídá. To je vlastně hrozně výhoda, když máš tu normální degustaci, že vlastně vidíš, máš tu zpětnou vazbu, máš tu interakci mezi tebou a mezi těmi hosty, že vidíš, že si jim ta whisky chutná nebo ne, hodně se ptají. Ten online je hrozně fajn, já to mám hrozně rád, že aspoň něco je takový teďka ten kontakt, ale nevidíš tam tu zpětnou vazbu. Že snažíme se jako hodně s těmi lidmi komunikovat i přes tu kameru, že jak jim to chutná, jaký na to mají názor, ale prostě není to ono. Když to máš degustaci pro 20 lidí a vidíš ty lidi, jaký mají zájem, jak je to hrozně baví, že o ten večer, tak je to něco jiného a už se na to těšíme.
1: No určitě ten osobní zážitek je nejvíc, to souhlasím. Myslím, že i ti samotní degustátoři by si to užili víc, kdyby mohli být jako vlastně nějaká skupinka takhle naživo přímo u vás a tam si to vychutnávat. Takže souhlas. A ty jsi už zmiňoval, že v současné době tady ty alternativní investice, když to tak nazveme, zažívají docela velký boom, čímž se dostáváme k tomu, že whisky je nejenom skvělým společníkem na večer, ale může to být taky velice zajímavou investicí. Tak mě by zajímalo, jaké jsou vlastně teďka ty trendy v poslední době, co se týká investičního alkoholu.
0: poslední době ty whisky docela hodně jako stouply na ceně. I vlastně ty firmy, které ty whisky vyrábí, tak jsou si vědomi toho, že ta whisky má docela velký boom. Takže dnes už i ty vstupy, jak jsem říkal, že ten 50-letý Glenlivet stál nějakých 575 tisíc, takže už dneska ty vstupy jsou docela velké. Ty lidi, kteří začali sbírat 10 let zpátky, tak to zhodnocení mají úžasný. 500% na lahvi, to ti prostě neudělá jako ani zlato, ani platina. A hlavně whisky má tu výhodu, že když se rozhodneš si tu svoji investici večer užít, tak to ze zlatem asi jako moc neuděláš, ale to whisky, zase pak si třeba řekneš, že propil jsem 500 000, no, ale tak aspoň máš jako hezký zážitek, že jo?
1: Jo, tak pak ráno, no.
0: Takže dneska samozřejmě ty trendy, ty palírny jsou si toho vědomy, takže vydávají tady tyhle ty krásné 50-leté nebo různé edice. Já jsem teďka vlastně prodával, to byl set 10 lahví od Royal Salut v takové krásné truhle. Každá ta lahev byla speciálně zabalená, ale těch 10 lahví stálo 1,6 milionu. Takže tady ta Age Collection, bylo jí vlastně 20 na světě, z toho vlastně jedna se prodala i v České republice. Takže ty firmy opravdu to umí krásně dneska prodat. Máš k tomu nějakou karafu nebo nějaký dekanter, ručně foukaný, zabroušený, vypadá to velice pěkně, nebo to máš spojeno s nějakým zážitkem. Takže samozřejmě ano, ty lahve jsou nádherný, ale už dneska stojí daleko víc peněz, takže si člověk musí připravit dneska sáhnout hluboko do peněženky. Dá se sbírat, kde je ta hranice mezi sběratelstvím a mezi investičním alkoholem? Nejde to úplně přesně říct. Já třeba beru ty investiční lahve tak od těch 100 000 korun vejš. Do těch 100 000 si myslím, že to jsou spíše takové ty sběratelské, které úplně nemusí až tak nějak extrémně růst, ale také mohou. To není, samozřejmě nikdo nemá ten recept. Kdyby to každý věděl, tak každý z nás je milionář, jo. Takže může se stát, že některá palírna buď zkrachuje, nebo skončí, nebo změní třeba tu svoji produktovou řadu a potom ty stáčení můžou hodně jako stoupnout na hodnotě. Já třeba hodně dražím takové ty staré lahve z 80. let, a když nějakou takovou doma jako najdete v baru, tak ideální je to samozřejmě vypít, že jo? Když se má pít. A nebo ne, nebo mě zavolat a já přijedu a rád tu lahev od vás koupím. Ale ne, samozřejmě všechny lahve, které jsou, já nevím, z 80. 90. let, mají takový jako strmý růst. Záleží vždycky od značky, záleží o tom, jestli třeba se ještě to stáčení produkuje. Takže je tam spousta různých faktorů, které to vlastně tu cenu ovlivňují.
1: Teď jsem se právě chtěl zeptat na to, no, podle čeho se posuzuje ta hodnota lahve a jaké jsou vlastně ty základní atributy. Tak předpokládám to stáří, to je asi taková základní věc.
0: Stáří, prestiž té značky, pak se musíš koukat, jestli třeba ta palírna hodlá investovat v budoucnu do svého rozvoje, nebo když to je nějaká mladší palírna, kdo za ní stojí, jestli je to nějaké whisky jméno, nějaký známý destilatér nebo nějaká známá firma. Takže je to dneska, je to prostě biznis, no, je to prostě fakt jako odvětví, kde člověk musí každý den studovat různé právě skupiny, různé novinky. Já mám uložených x prostě stránek, které každý den jako sjíždím, co vlastně ty palírny připravují, co se chystá, a je to dneska opravdu jako fakt profi segment, no.
1: A tak to musí zabrat asi docela i hodně času, předpokládám, protože já mám taky pár stránek, ne teda z whisky, ale sám vím, že když se do toho potom ponořím, tak ty hodiny jako letí, takže asi, že zabere ti to hodně času.
0: Je to tak, no, je to tak, člověk fakt jako opravdu tím stráví spoustu času. To je zase hrozně fajn, když třeba začneš jako kdyby sbírat ty lahve, tak se potom dozvíš spoustu věcí o té palírně, že není to prostě anonymní alkohol, ale pak si něco zjišťuješ o té palírně ve Skotsku, v Irsku, jakou měla historii, jakou má produkci. Takže to je fajn prostě na tom sběratelství, že člověk se takhle dozví spoustu informací a potom už právě vzniká taková jako další, říkám, subkultura těch lidí, kteří si vyměňují ty informace nebo si ty lahve třeba nějak přeprodávají, kupují, protože dneska, když si koupíš lahev, tak většinou je jedna nebo dvě na zákazníka. Takže já jsem vždycky říkal, jako dvě lahve si koupit, jednu jako na vypití, jednu na výměnu. Ideální tři, no, jednu do sbírky, jednu na vypití a jednu na výměnu, no. Takže dneska bohužel ale jsou většinou nějaké alokace, že prostě dostaneš se k jedné lahvi nebo maximálně ke dvou, takže je to těžší a těžší, no.
1: No a prozradíš mi, kolik jsi utratil za nejdražší láhev, kterou si koupil?
0: Jo, no, je to hodně, já většinou jako doma to moc jako neříkám, aby mi paní jako potom jako nenařekla. No, jako jsou, hele, jsou jako hodně investiční lahve, který má člověk jako na biznis, ale já spíš se snažím i do toho baru vlastně dokupovat neustále lahve, takže náš nápojový lístek nikdy nebude aktuální, protože se snažíme tak třeba týdně koupit minimálně jednu, dvě lahve. Některé ty lahve zase třeba se přestanou vyrábět, takže je to takový jako neustálý koloběh, ale máme i v baru hodně, hodně drahé lahve, které jsou už možná někdy i třeba jako investiční, ale máme je tam otevřeny, takže vlastně v baru vyzkoušíš nějaké stáčení z roku 72, 71, máme tam ročník 1951, takže máme tam opravdu jako hodně, hodně pěkné staré kousky.
1: Mm-hmm. No, pěkně diplomaticky se mi uteklo z té odpovědi. A tak aspoň se zeptám minimálně tady na ty lahve, o kterých jsi teďka mluvil, tak to už je předpokládám v řádu 100 tisíců asi,
0: ano,
1: že?
0: Ano, ano, to už jsou 100 tisíce.
1: Jasně. No a pokud by se někdo o tyto investice do alkoholu zajímal, tak co bys mu třeba poradil do začátku? Jak začít?
0: Já bych mu poradil hodně studovat. Hodně studovat. Ideální kombinace je, pokud ta whisky chutná tomu člověkovi, tak do toho jít. Pokud ti nechutná ta whisky a máš to čistě jenom jako na biznis, tak úplně to není to ideální. Člověk se úplně do toho jako nedostane, může. Ale je fajn věc, když ti ta whisky chutná a když potom člověk nějak tak se posunuje, koupí si dražší a dražší lahve, potom někdy třeba si vyzkoušíš tu lahve prodat, z toho, co vyděláš, tak si koupíš jako další nějaký lahve a to je takový ten jako přirozený koloběh. Ale pokud někdo se vždycky dočte někde v časopisech, že whisky vydělává a položí ti otázku, koupím lahev, kolik bude mít hodnotu za 2 roky? Tak já říkám, nevím. Kdyby to každý věděl, tak samozřejmě jsme všichni milionáři. Takže nejde přesně jako kdyby určit, jaká ta hodnota bude. Můžeme predikovat, můžeme vidět ten vývoj těch lahví. Já si platím různé nástroje, různé srovnavače na whisky, kde vidím, jako, jaký jsou výsledky z aukcí. Vidím, jak se ty lahve pohybují. Ale nejsem schopný přesně určit, jak ta lahev se bude vyvíjet. Je tam, jak jsme se bavili, více faktorů. Může to být palírna, ty lidský zdroje, ale může to být i u nějaké palírny, kolik těch lahví vydá. Takže to stáčení, od každého stáčení je prostě jiné a nejde přesně říct, že investuju tolik peněz, kolik ta lahev mi prostě za 2 roky vydělá. Já bych možná doporučoval, než koupit jednu dražší lahev, třeba než koupit lahev za 50 tisíc, tak bych ti možná radši doporučoval, aby si koupil více lahví v menší hodnotě. Třeba více lahví po 5 tisících, což už jsou ohromné peníze samozřejmě, že jo? A třeba sledovat, jak ta lahev se vyvíjí. Takže možná bych raději volil strategii více lahví v menších částkách, když to takhle jako řeknu, ale jasně, samozřejmě jasně. Vím, že 5 tisíc je hodně. A dneska je to, hele, je to jako mánie. Jako dneska koupíš lahve, nebo když je nějaký nový release, teďka byl Middleton 2021 a ty lahve se za 3 minuty vyprodaly. Já jsem měl info od kamaráda, že teď se začala prodávat a teď hned jsem musel jako jít to koupit, protože vím, že za pár minut už by to bylo pryč.
1: Mm-hmm. Tak to je teda fofru, musím říct. To je formou. Čili tvoje rada je diverzifikovat, pokud jsem to správně
0: tak, já bych
1: pochopil?
0: Raději diverzifikoval portfolio, raději bych se možná soustředil na nějaké lahve nebo eventuálně třeba i menší palírny. Dneska jsou spousta nových palíren, kde se dá koupit buď třeba sudy, že vlastně si koupíš sud a za minimálně 3 roky podle skotského zákona je můžeš nalahovat. Tam jenom pozor možná u těch sudů, tam se ještě potom jsou další poplatky. Budeš platit spotřební daň, budeš platit to lahování, budeš platit tu dopravu, takže ne, vlastně ta cena, kterou vidíš za ten sud, je celková cena.
1: No a jak se vůbec k takovým lahvím nebo potažmu sudům dostat? Předpokládám, že cesta vede přes internet, ale asi je nenajdu úplně na běžných e-shopech nebo tak. Stejně tak si myslím, že asi na Bazoši nebo Marketplace na Facebooku to taky nebude. Tak kudy k ním?
0: No vlastně, že Facebook teďka zakazuje prodej alkoholu, takže to je taky jako docela riziko. Úplně běžně u těch velkých hráčů taky se k těm sudům nedostaneš, takže buď přes nějaké kontakty, přes nějaké třeba ambasadory nebo přes nějaké známé obchodní zastoupení. Pokud má člověk kontakt, tak se může dostat k nějakému sudu. U těch nových palíren, když ta palírna vlastně začíná svoji činnost, tak 3 roky musí čekat na whisky. Takže ty palírny potřebují cash flow, takže právě z toho důvodu vydávají buď gin, anebo také vydávají právě tady tyhle ty investiční sudy, kde vlastně tým zaplatíš dopředu a oni z toho jakoby financují, že jo, ten svůj, tu svoji dobu, během které čekají na to, než se jim nazraje ta jejich whisky. Úplně bych asi nedoporučoval nějaké broukry, někteří broukři samozřejmě si k tomu přiřadí svoji marži, takže samozřejmě to není úplně až tak výhodné. Ideální je prostě studovat, podívat se na ty různé facebookové skupiny, na ty různé, máme třeba ten investiční alkohol, kde je spousta informací, kde ti už zkušenější kolegové někdy poradí, jak se k těm lahvím dostat, nebo jak se k těm sudům dostat, a máš tam i docela jako takovou tu edukativní stránku věci, že tam hodně nahráváme nějaké soubory s nějakýma informacemi o sudech, o palírnách, o nějakém tématu. Takže asi jako hodně studovat. Nedá se přesně, jak jsi to říkal, jako najet, hele, koupím sud a že ti to jako vyjede. Úplně jako tak jednoduché to není. A nebo to může být, ale tam samozřejmě ta firma, která ti to zprostředkuje, tak si za to nechá samozřejmě zaplatit.
1: Rozumím. Mm. A teď to vezmeme na ten opačný pól, čili někdo už vlastní nějakou láhev a chtěl by ji případně nabídnout na trh, tak kde tady s tímhle se obchoduje? Třeba já jsem hodně četl, že se vlastně v aukcích prodávají láhve, takže kontaktovat nějakého takhle poskytovatele těch aukcí? Nebo?
0: Tak úplně to taky není jednoduchý, to je ta likvidita. Je, když budeš mít čím víc starší lahev bude, tak ta likvidita je komplikovanější. Najít toho kupce, takže může to trvat jako nějakou dobu. Potom u nás ta legislativa úplně nepovoluje prodej alkoholu, takže ty jako fyzická osoba s tím máš trošku problém. Takže se může využít zahraničí, kdy člověk může lahev poslat do nějaké aukční síně, ale tam samozřejmě budeš platit poplatek, budeš platit nějaké to fíčko té aukční síni, budeš platit potom dopravu, takže to také má různá úskalí. Já bych doporučoval nakupovat lahve v České republice, má to český kolek a potom ta lahev je s nás obchodovatelná, ale není to úplně jednoduchý. Je dobré si nastudovat tu naší legislativu, abys třeba ty lahve nenabízel třeba na Facebooku, protože je to zakázáno, takže není to úplně zase tak jako jednoduchá věc ty lahve potom prodat. Samozřejmě pokud ty prodáš nějakému svému kamarádovi nebo nějakému známému nebo někomu, tak je to asi jako safe, ale úplně jako takhle běžně s tím obchodovat nelze.
1: A je třeba něco, na co by si člověk měl dát jako pozor? Existuje třeba něco jako padělky?
0: Dát si bacha na fejky, no určitě. Když budeš nakupovat od neověřených zdrojů, tak se ti může stát, že koupíš nějaký pěkný čaj barvený, ale ne whisky. Hodně fejků je z eBay. Na eBay, když je nějaká limitka, tak když vyrazí ta limitka na trh, tak ti nabízejí, já nevím, třeba 30 euro za prázdnou lahev a za karton. Tak je potom jasný, co se s těma kartonama a s těma lahvema děje. My máme takovou politiku v baru, že když ty lahve prázdné dopijeme, tak ty lahve vyhazujeme. Když je to nějaký kamarád, tak mu je dáme, ale mohli bychom s nima obchodovat, mohli bychom někomu prodat nějaké takové ty starší, zejména ty stáčení, ale v životě to neděláme, protože samozřejmě pak člověk asi ví, co se s těma lahvema děje. Takže dávat si pozor určitě, kde nakupujete, nakupovat u ověřených zdrojů, ověřených e-shopů, a když budete kupovat nějakou hodně starou lahev, nějakou 20, 30, 40 letou whisky, tak i si pečlivě vybrat ten aukční dům, podívat se pořádně na tu lahev. Většina těch kvalitních aukčních domů vlastně ručí za autenticitu toho produktu. Že ti vlastně ručí za to, že opravdu je to ta daná whisky. Protože když to řeknu takhle, tak třeba 20 let zpátky, když jsi vlastně vzal takovou tu cínovou tu agrafu, tak tam normálně šla vydělat. Takže potom už bylo jednoduché jenom tam jako něco nalít. Takže tam ty starší stáčení člověk musí skutečně pečlivě prozkoumat tu etiketu, podívat se na tu kapsuli, jestli se nějak vše neprotáčí nebo není poničená. Dneska už ty nové stáčení mají kvalitní ten packaging. Takže samozřejmě i ty palídny jsou si vědomi toho, že ten fake může přijít na trh, takže se brání proti tomu, mají to kvalitně zabaleno, to hrdlo, ten korek. Takže skutečně to balení dneska je velice, velice precizní.
1: No, určitě doba jde dopředu, takže věřím, že i co se týká zabezpečení, když to tak nazvu, tak i tyto technologie se vyvíjejí. A mě právě napadlo to, že člověk vlastně nemá jak zkontrolovat, jestli ten obsah je skutečně tím obsahem, který kupuje, protože pokud nemá v plánu to vypít, tak vlastně pořád jenom vidí tu barvu a že ho obchoduje vlastně s tou tekutinou, která je v té nádobě. Takže tam je to asi trošku horší a skutečně asi jestli po nějakých etiketách nebo případně asi obrátit se radši na odborníky, protože...
0: Asi na odborníky a prozkoumat si veškeré ty informace k té dané lahvi, zjistit, jestli ta lahve má box, když budeš mít nějakou dražší lahve, tak určitě skovat i ten karton, krabici nebo ty dražší lahve mají nějaké dřevěné boxy. A podle takových jako drobných indicí jde jako zjistit, jestli fakt ta lahve může být fake nebo ne. Byla vlastně ta aféra z toho švýcarského baru Devil's Place, kde ten mladý čínský podnikatel si dal panáka za 10 000 dolarů a vlastně podle toho korku, který vlastně když vyfotili v tom hotelu, tak zjistili, že ten korek neodpovídá tomu stáří a oni vlastně sami, ten hotel se starý obětí podvodu, že jim vlastně prodali jako fejkovou lahev. Nebyl to McLaren, byla to nějaká míchaná whisky, která měla stáří nějakých 20 let a vlastně přišli na to, že to není to, co ten klient si koupil. Pak z toho hotelu měli vrátit peníze. No. Takže to bylo fér.
1: 10 000 dolarů, to je pravda. A no, teď jsi možná trošku nahrál, stalo se to i tobě třeba, že si koupil nějaký padělek, nebo že jsi jako napálil?
0: Ne, já si na to dávám pozor. Já když dražím lahve, tak se na ně pečlivě koukám, koukám se na tu etiketu, nakupuju u ověřených zdrojů, a takže se mi tohle to zaplať pánbůh jako nestalo. Zejména u těch dražších lahví fakt si člověk musí dávat pozor. Podívat se na vlastně na ty conditions, podívat se na to, jak ta láhev, jestli má poničenou etiketu, jestli třeba není nějaká od slunce nějaká vybledla. Takže to je jako spousta věcí, co člověk na to musí jako dbát. A koukat se vlastně na to, jak celkově ta láhev vypadá. Když budeš prodávat lahev bez boxu, tak ta cena je daleko nižší, než když má ten box, když má ten karton, když má nějakou tu dřevěnou krabici. Když je etiketa poničená, tak ta cena také jde rapidně dolů. Takže je tam spoustu, jako spoustu aspektů.
1: Super, to musím říct, že bylo plno zajímavých informací. A já bych to teďka trošku odlehčil, zeptám se, jaké ty máš teďka do budoucna vlastně plány, nebo jaká je tvoje vize na nejbližší roky?
0: Já už se hodně těším, až se vrátí ten trh zpátky do normálu. My jsme vlastně poslední 2-3 roky objížděli s programem, který se jmenuje The Blend. Takže z anglického slova blend, míchat, kdy jsme vlastně s Shivasem, se značkou, učili ty lidi, o čem vlastně je ta míchaná whisky. Takže ten večer, bylo to i několikrát v Olomouci, v olomouckých barech, kdy vlastně je to degustace pro asi 20 lidí a ty přijdeš, dáš si welcome drink, nějaké drobné, nějaký amuzbuš, nějaké zobání, jdeš potom ke stolu, kde máš takovou laboratoř, kde vyzkoušíš tu 12-letou variantu Shivasu a pak máš tam několik vzorků z různých regionů, z toho Lowlandu, ze Speysidu, z té Vysočiny, z Islay, máš k tomu tu grain whisky, všechno to vyzkoušíme, hodně to očicháváme a potom na závěr si mícháš tu whisky vlastní a já to s dovolením vždycky vyzkouším, když ta whisky je dobrá, jakože je vždycky skvělá samozřejmě, tak dostaneš potom razítko, že jsi certifikovaným Shivas Master Blenderem. Je to krásný večer edukativní, kdy tam chodí spoustu i dam. A s tím jsme vlastně poslední 2 roky objížděli Česko, vlastně všechny hotely, bary, restaurace, kde o to měli zájem, tak jsme ty lidi učili vlastně, o čem je ta skotská whisky a to blendování. Takže to bylo hrozně jako pěkná náplň, pracovní náplň, takže doufám, že se k ní brzo vrátím a že zase budeme školit a že to bude zpět v normálu.
1: A ještě se zeptám, ty samozřejmě vždycky potom se vracíš zpátky do Olomouce, kde bydlí, kde je tvůj domov. A jak hodnotíš třeba tady kulturu v rámci města, co se týká právě barů, různých podniků, hospod a tak dále? Tak když to srovnáš, protože hodně cestuješ třeba s jinými městy po Česku, jak jsme na tom jako Olomouc?
0: Já myslím, že po Praze, po Brnu, takže tam víceméně i velikostně se nemůžeme s těmito městy měřit, tak z těch 100 tisícových měst je Olomouc určitě číslo 1. Řekl bych, že fakt opravdu po Praze, Brnu je hnedka ta barová trojka Olomouc, ale z těch jako 100 tisícových měst je Olomouc číslo 1, protože ta barová kultura tady skutečně je hodně na dobré úrovni. Máme tady vlastně několik vyhlášených barů, kde člověk si dá dobrý kubánský drink, americký drink, koktejly a máme tady fakt ty bary na výborné úrovni, takže Olomouc opravdu na té barové scéně má docela významné místo v České republice a docela ta gastroscéna tady žije. Samozřejmě díky kvalitním restauracím, které také v Olomouci jsou, tak se nám často stává, že ty lidi jedou semka na takový ten prodloužený víkend, dají si dobré jídlo a potom vyrazí do těch různých specializovaných barů a docela vlastně přes to léto, který teďka bylo, že takový specifický, že to bylo mezi lockdownem, tak musím říct, že i to léto v Olomouci bylo fantastický, že hodně lidí z Čech cestovalo vysloveně semka za tou atmosférou, samozřejmě ve spojitosti s historií a s krásným centrem, tak si myslím, že Olomouc má co nabídnout. Takže jsme na tom barově velice dobře, ale samozřejmě pořád je prostor ke zlepšování, takže samozřejmě musíme se koukat dál. Docela se snažíme jako tu Olomouc hodně jako propagovat, jsou tady různý incentivy, jsou tady různý projekty, jako třeba ten Whisky Trail, kdy se vlastně několik olomouckých barů spojilo a člověk vlastně si mohl dát v každém baru jeden drink, jednu whisky a potom, když to vlastně obešel jsme z takový razítka, tak si potom získal nějakou skleničku nebo nějaký dárek, takže to třeba vidím, jako že Olomouc je v tom jako hodně dál než ostatní města a že docela se tady snažíme, jako aby to město žilo.
1: Bylo to tak vždycky, že jsme byli, řekněme, v popředí jako Olomouc, nebo je to až třeba doména posledních let?
0: Já přemýšlím, podle mě to je doménou asi posledních pár let, že tady skutečně z těch lidí, kteří ty bary provozují, tak jsou to velcí profíci, provozují to několik let, takže máme tady takové ty olomoucké barové legendy, které jsou velice známé. A řekl bych, že k tomu se přidali ty mladší, takže dneska docela ten výběr je. Že opravdu jako dneska, pokud člověk má rád pivní speciály, whisky, rumy, džiny, tak skutečně najdeš v Olomouci vždy to specializované místo, což si myslím, že když to porovnám, jak hodně školím, že ho po republice, když to porovnám velikostně podobně, města jako jsou Olomouc, tak tohle asi člověče jako nenajdeš úplně v těch městech. V Brně a v Praze ano, ale pouze také někde v určité části. Takže bych řekl, že Olomouc je na tom barově velice, velice dobře. Co mi trošku z gastra hlediska chybí, ať nejsme pořád takový jenom, že jsme jako nejlepší, tak třeba ty bystra. Když to třeba porovnáme s Brnem, tak když se projdeš po centru v Brně, tak tam máš spoustu takových těch malých byster. To zatím ještě v Olomouci jako chybí, tady tohleto.
1: A čemu to třeba přičítáš, že tady nejsou bystra?
0: Já nevím, no upřímně si myslím, že možná tomu olomouckému centru něco málo trošku jako chybí, že máme potenciál daleko větší, ale úplně to centrum olomoucký nežije. Já jsem to kdysi kritizoval v jednom článku, že bohužel dneska se to přesouvá spíše do nákupních center, ten život, a trošku to centrum mi chybí, aby bylo jako živější. I tím, že tam vlastně mám bar, provozovnu, tak vidím, že to centrum má daleko větší potenciál. Ať už třeba, že by tam mělo být víc akcí. Různé festivaly gastro by měly být právě podle mě v centru a ne v nákupních centrech. Teď to nemyslím špatně proti nákupákům, ale přece jenom to centrum, ty kulisy, ta historie tam je nádherná, takže já raději půjdu na náměstí na nějaké, třeba ty tvaruškové slavnosti. Ideální příklad. Když to je, tak to město je narvané, je plné, lidi jezdí. Takže víc takových akcí, víc a víc budeme jenom rádi.
1: No, já ti jenom doplním možná nebo navážu trošku, ono je to možná o tom, že ty obchodní galerie třeba právě tyto akce vlastně pořádají sami, kdežto v tom centru by se toho musel někdo ujmout a tak jako třeba ten tvaruškový festival nebo v jiné slavnosti a tak dále, tak by to musel někdo vlastně zorganizovat.
0: Takže možná to je ta cesta, jako kdyby, že jo, víc a víc, aby jsme to město zaplnili, přece jenom Olomouc, to centrum má nádherný, že jo. Takže to se jako shodneme, že budeme rádi, když těch akcí podobného typu bude přibývat.
1: No hlavně doufejme, že už se situace zlepší a že už budete moct konečně otevřít. A já možná ti dám ještě prostor pro to, pokud bys mohl, protože věřím, že třeba někteří z kolegů, kteří mají tak nějaké bary nebo hospody, tak koukají, tak jim poslat nějaké poselství nebo nějakou zprávu takhle vzhledem k té situaci, která je.
0: Za mě, tady tyhle ty lidi, kteří podnikají a dál to táhnou, tak jsou ohromní bojovníci a strašně moc tady těm lidem fandím, kteří to nevzdávají. Ta doba byla skutečně těžká a myslím si, že musíme se koukat, co bude a bude určitě líp. A myslím si, že ty zákazníci se vrátí. Vrátí se do kvalitních provozů, vrátí se tam, kde to mají rádi, kde máš tu svoji oblíbenou hospůdku, a akorát prostě tady tohle takové to tmavé období musíme překonat. A stejně jako s tou whisky, že jo? Whisky nezlomila prohibice ve Spojených státech a spoustu různých takových těch up and downs v historii, tak stejně tak i ta whisky tady je, tak věřím, že i ty kvalitní gastra tady tohle to zvládnou a budem dál chodit na to oblíbené pivo, koktejl, whisky.
1: No úplně to vidím, jak o tom mluvíš, takže už se nemůžu dočkat, až to bude všechno pryč. No a my jsme si ještě teda pro naše posluchače a diváky připravili na závěr soutěž. Soutěž budeme tedy o 3 poukázky, tak jak už bylo řečeno v průběhu rozhovoru ke Zdeňkovi do Blackstaffu tady v Olomouci. Jsou to vlastně vouchery o poukázky na privátní degustaci. A co k tomu bude potřeba udělat, tak tentokrát uděláme změnu, budeme soutěžit na našem Instagramu, takže běžte na náš Instagram. A my tam vlastně vždycky dáváme takové 3 fotky, vždycky v rámci toho hosta, takže pod kteroukoliv z nich napište správnou odpověď na soutěžní otázku, kterou vám řekne náš dnešní host.
0: Tak teď musíme nějakou vymyslet, ale něco vymyslíme. Musí to být otázka, která tady dneska padla, nebo kterou třeba...
1: Nemusí.
0: Tak kdybyste, my jsme v Olomouci a my jsme se dneska moc nebavili o české whisky, která má tady velice dlouholetou historii, tak kdybyste byli schopni napsat ty 2 značky whisky, které jsou velice známé na Olomoucku.
1: Mm-hmm.
0: Já myslím, že to jde najít dneska na internetu, to najdete.
1: Dobrá, trošku záludná možná otázka, ale o to více možná vás to navnadí k tomu, abyste si dohledali správnou odpověď. Takže ještě jednou opakuji, tentokrát na Instagramu soutěžíme, čili Instagram Hana jede, a napište nám pod kterýkoliv z těch 3 příspěvků tady právě se Zdeňkem správnou odpověď na tuto otázku. A my zase po nějakém čase vylosujeme správného výherce a tomu potom doručíme vouchery buď poštou, anebo samozřejmě osobně, pokud jste někde tady z okolí. Tak a já ještě než na úplný závěr mám pro tebe tak jeden malý dárek, tak jako ty pro naše posluchači a diváky, tak mám tady pro tebe takový náš originální mini merch.
0: No, paráda, červený ponožky.
1: Jsou to červeno-bílé, přesně tak, ponožky. Je tam vlastně Olomouc, když potom stáhneš tu papírovou z toho olomoucké panorama.
0: Tak to je krásný, to je krásný.
1: Takže budu rád, pokud přijmeš takovou malou pozornost i z naší strany.
0: No krásný, tak takový červeno-bílý fandíš si k mě, doufám.
1: jasně.
0: Ale včera skvělý výkon jsem. Včera paráda, ale děkuju moc, krásný, červený ponožky, to je stylovka.
1: Tak, nemáš vůbec za co, bude to taková současně památka na dnešní rozhovor. A to už byl teda úplný závěr, takže mě už nezbývá nic jiného, než ti popřát především hodně zdraví v této době. No a už jsme několikrát zmiňovali hlavně to, aby se podniky už otevřely, abyste znovu přivítali vlastně vaše zákazníky, se kterými to umíte nejlépe, a já věřím, že i oni se těší na vás stejně jako vy na ně.
0: Tak já moc děkuju za příjemný pokec u skleničky whisky a samozřejmě se budu moc těšit, až se potkáme někdy v baru.
1: Perfektní. Tak jo, těšíme. Loučíme se i s našimi diváky a posluchači. Mějte se krásně, uvidíme se zase za týden s dalším hostem. No a nezapomeňte nás sledovat také na YouTube, Spotify anebo Apple podcastech. Mějte se krásně, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem jarním putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme se všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hephaistone proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hephaistone. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
3: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.

0: dnešní den.
1: Dobré ráno, berani, rozhodně si kvůli ničemu nedělejte vrásky, býci, máte dost sil na to pustit se do zásadních změn. Blíženci, i když vás zasype lavina úkolů, tak to zvládnete. Raci, potkáte lidi, co budou naladění na stejné vlně. Lvi, pokud máte kreativní zaměstnání, tak sklidíte úspěch. Pany, na svůj život se zkuste dívat s trochu větším nadhledem. Váhy, hladce vyřídíte celou řadu náročných povinností. Štíři, je super, že se umíte zasmát sami sobě. Střelci, nové cíle, nový směr, tak by měl vypadat váš páteční den. Kozorozi, když se uklidníte, tak všechno půjde hladce. Vodnáři, neřešte potíže, které ještě ani nenastaly. A co my ryby, individuální aktivity pro nás prý budou to pravé ořechové.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Ranní fresh. Metropole.

0: zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Bochoř.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
4: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Let's go.

0: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
3: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Rádio Metropole.
5: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Víc energie. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Ze Šumperka dorazila velmi smutná zpráva, která zasáhla celou tamní kulturní scénu. Ve věku nedožitých 89 let totiž zemřel uznávaný akademický malíř Lubomír Bartoš. Šumperský region tak přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Policie navrhla obžalovat mladíka, který podle vyšetřovatelů loni v Zábřehu zavraždil 57-letého muže. V době činu mu bylo pouhých 15 let a svou oběť si na ubytovně vybral zcela náhodně, jen aby si vybil agresi. Celý případ z Olomouckého kraje tak nyní s největší pravděpodobností zamíří před soud. Cyklisté, zpozorněte, protože z Kroměříže do Postoupek vede z Brusu nová cyklostezka. Ještě než ale poprvé šlápnete do pedálu, můžete si celou trasu z pohodlí domova detailně prohlédnout na nově zveřejněném videu. Určitě vás to parádně navnadí na váš nejbližší výlet. Sport. V Prostějově je kolem hokeje i po skončení sezóny pořádně rušno. V příštím ročníku druhé ligy tam totiž mají hrát stejnou soutěž hned dva místní kluby, a to Jestřáby a SK Prostějov 1913. Město nechce nikomu ze znesvářených táborů stranit, radnice ale musí aktivně řešit vypjatou situaci a problémy s bezpečností na zápasech.

0: budou provázet i celý víkend. Během soboty a neděle ale musíme počítat i s bouřkami, které mohou přinést i přívalové deště a kroupy.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
13: Zavratné mega slevy!
14: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
15: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz
16: Metro Retro.
17: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem jarním putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme většině všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně-společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
8: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
9: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
18: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
19: Radio Station. Metropole.

0: S námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.
2: I ain't gonna lie to you. Life's been really life in. And I need a night or two to get me unwinding.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Čeští farmáři se musí rychle přizpůsobit klimatickým změnám a místo stěžování si na špatnou úrodu začít jednat. Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek zdůrazňuje, že už zkrátka nestačí jen čekat na další dotace, ale je nutné aktivně zavádět nové technologie i plodiny. Zároveň ale dodává, že by stát neměl rodinným farmám házet zbytečné klacky pod nohy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Právě odstartoval další ročník cen Olomouckého kraje a vy můžete opět rozhodovat svými hlasy. V kategorii Malebná vyhlídka se o vaši přízeň aktuálně uchází i okouzlující zřícenina hradu Brníčko. Neváhejte a běžte podpořit své oblíbené výletní místo.
2: Sport.
3: Bývalý fotbalový reprezentant Jaromír Blažek přesně uhádl, že naši fotbalisté sehrají svůj druhý zápas na mistrovství světa v Americe s Jihoafrickou republikou nerozhodně 1-1. Sám ale po utkání přiznal, že od týmu čekal mnohem víc, ačkoliv rovnou zapochyboval, jestli na lepší výkony aktuálně vůbec máme. Výkon českých fotbalistů proti Jihoafrické republice si vysloužil ostrou kritiku. Podle trenéra Josefa Vukušiče patřil k těm vůbec nejslabším na mistrovství světa, přičemž expert rýpavě podotkl, že i Kapverdy hrají lépe. Náš tým se prý příliš brzy uspokojil s vedením a zbytek utkání už jen pasivně přenechal soupeři.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Sice máme ještě oficiálně jaro, ale dnes už se na teploměry nahrává demo verze léta. Víme, jak bude. Přes den tropy jasno anebo polojasno, teploty 31 až 34. A co víkend? Zítra horko i dusno, sobota zpočátku slunečná, během dne přechodně více oblačnosti, místy přehánky či bouřky 32 až 35 stupňů. A konec týdne se ponese v podobném znamení, nedělní teplotní maxima 30 až 33, polojasno anebo oblačno, možné přehánky či bouřky.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Napříč Moravou policejní akce a odstavený nákladák na obchvatu Olomouce. Víme, jak se jezdí tady. Právě dnes i na moravských cestách probíhá velká policejní akce zaměřená primárně na alkohol a návykové látky. Všichni jsme samozřejmě vzorní, ale grilovačky, zbytkáček, znáte to, může se stát, takže opatrně. Samozřejmě nejenom dneska. Pro zajímavost, jízda pod vlivem jde rovnou do správního řízení s pokutou až 25 tisíc se zákazem řízení až na rok a půl. Kdo nadýchá nad 0,3 promile za odměnu v uvozovkách dostane ještě 6 bodů do karty řidiče. Pozor na odstavený nákladák po požáru, teď stojí kolem 380. kilometru obchvatu Olomouce mezi Přáslavicemi a Olympií ve směru na Mohalinici. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a také při pátku přejeme klidnou ranní cestu.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: dnešní den.
1: Dobré ráno. Berani, rozhodně si kvůli ničemu nedělejte vrásky. Býci, máte dost sil na to pustit se do zásadních změn. Blíženci, i když vás zasype lavina úkolů, tak to zvládnete. Raci, potkáte lidi, co budou naladění na stejné vlně. Lvi, pokud máte kreativní zaměstnání, tak sklidíte úspěch. Pany, na svůj život se zkuste dívat s trochu větším nadhledem. Váhy, hladce vyřídíte celou řadu náročných povinností. Štíři, je super, že se umíte zasmát sami sobě. Střelci, nové cíle, nový směr. Tak by měl vypadat váš páteční den. Kozorozi, když se uklidníte, tak všechno půjde hladce. Vodnáři, neřešte potíže, které ještě ani nenastaly. A co my ryby? Individuální aktivity pro nás prý budou to pravé ořechové.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
6: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění.

0: vstupte na www.olomouc.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropol.

0: mobilitu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.
3: I learned to embrace the dark. And now every

0: u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Na začátku zápasu velká gólová radost, pak dlouho nic a na konci zklamání. Takhle se dá popsat včerejší zápas na mistrovství světa Česko versus Jihoafrická republika. Na začátku zápasu náš gól na 1-0.
3: Hložek ještě dokázal nadcentrovat. Sadíle! Takhle ano.
2: A v závěru Jihoafrická republika vyrovnala z penalty.
3: Mokona trefil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
2: Výsledek 1-1 nám zkomplikoval plány s postupem ze skupiny, ale stále je to možné. Věříte, že postoupíme dál?
4: Já si myslím, že kdo nevěří, tak tady nemá co dělat a zároveň první 15 minut nebo 20 minutovky jsme sami odpověděli sami sobě, že hrát můžeme. Jestli tam bude 80 tisíc Mexičanů nebo 80 tisíc tady, bude to jenom větší hukot, ale vidíme, že hrát můžeme, hrát chceme.
2: Říká v našem vysílání kapitán Láďa Krejčí. Zápas s Mexikem příští týden ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Nařídíte si budík?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedině

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom. Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
12: Tohle je Radio Metro.

0: Moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Přemýšlíte, kam vyrazit o nadcházejícím víkendu? Šumpersko a Jesenicko hlásí nabitý program, ve kterém nechybí oblíbené akce jako festival Fingers Up, Hudba bez hranic nebo SOS festival. Nabídka je opravdu bohatá, stačí si jen vybrat a vyrazit za zábavou. Jak si do budoucna zajistit znatelně vyšší důchod? Odborníci radí, abyste o něj nežádali hned po dosažení penzijního věku, ale raději ještě nějakou dobu pracovali. V Česku tuto lákavou možnost ročně využijí jen stovky lidí z desítek tisíc nových důchodců, a to především kvůli chybějícím informacím a přirozené touze po okamžitých penězích.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe znovu ztratili slibně rozehraný zápas a s Jihoafrickou republikou nakonec remizovali 1-1.
3: Mokana trefil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
2: Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí po tomto druhém vystoupení na šampionátu neskrýval zklamání a dodal, že si mužstvo musí okamžitě sednout a na rovinu si říct, v čem je vlastně problém. Fotbalisté Kanady na mistrovství světa doslova přejeli Katar a po vysoké výhře 6-0 mají postup ze skupiny téměř v kapse. Hned třemi přesnými zásahy se o tento debakl postaral kanadský střelec Jonathan David. Z postupu do vyřazovací fáze se tak s největší pravděpodobností budou radovat společně se Švýcarskem.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jdeme na počasí, kdo dnes budou nejoblíbenější členové naší rodiny a nejlepší kolegové v práci? Jednoznačně větráky a klimatizace. Víme, jak bude, více právě teď. Dnešní denní teplot je mezi 31 a 34 stupni. Jasno anebo polojasno. V sobotu a v neděli si musíme dávat místy pozor na přehaňky anebo na bouřky. Zítra horko a taky dusno, sobota zpočátku slunečná, během dne přechodně více oblačnosti. Denní teplot je 32 až 35, nedělní teplotní maxima 30 až 33 a má být polojasno nebo oblačno.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, ve Svitavách, také ve Valmezu. Provoz bez vážných nehod. Bouračka dvou osobáků se odstraňuje nedaleko Holešova v Martinicích naproti školy a policejní hlídky teď se alkoholtestrem pomáhají a chrání a kontrolují mezi Olomoucí a Dubem u Charváta nebo v Prostějově na Brněnské ulici. Šťastnou cestu a příjemné ráno.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pátek 19. června a svátek slaví každý Leoš a Leo. Na rusky má bývalý český premiér a prezident Václav Klaus. Přípitek si dává také americká zpěvačka Paula Abdul a režisér Vít Olmer, který natočil třeba i tento oblíbený film.
2: Máte spojení?
3: Nefunguje.
2: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
1: To je tankový prapor.
3: Opravdu nefunguje.
2: Nekecejte.
1: A je pátek 19. červen plný vašich super hlášek přeje vaše Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havel Velká a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Jahody, jahody.
8: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
13: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
14: To snad ne, já se na to vysp***u a kuťka je zase fuč.
15: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
14: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
15: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
17: Městy s náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
19: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: z našeho vysílání.
1: V našem jarním putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a taky akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme většině všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak, kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
13: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
14: Objednej a už to letí. Luskni.cz. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
15: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
18: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
19: Vše pro vaší grilovačku.

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Čerstvé info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Čeští farmáři se musí rychle přizpůsobit klimatickým změnám a místo stěžování si na špatnou úrodu začít jednat. Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek zdůrazňuje, že už zkrátka nestačí jen čekat na další dotace, ale je nutné aktivně zavádět nové technologie i plodiny. Zároveň ale dodává, že by stát neměl rodinným farmám házet zbytečné klacky pod nohy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Právě odstartoval další ročník cen Olomouckého kraje a vy můžete opět rozhodovat svými hlasy. V kategorii Malebná vyhlídka se o vaši přízeň aktuálně uchází i okouzlující zřícenina hradu Brníčko. Neváhejte a běžte podpořit své oblíbené výletní místo.
2: Sport.
3: Bývalý fotbalový reprezentant Jaromír Blažek přesně uhádl, že naši fotbalisté sehrají svůj druhý zápas na mistrovství světa v Americe s Jihoafrickou republikou nerozhodně 1-1. Sám ale po utkání přiznal, že od týmu čekal mnohem víc, ačkoliv rovnou zapochyboval, jestli na lepší výkony aktuálně vůbec máme. Výkon českých fotbalistů proti Jihoafrické republice si vysloužil ostrou kritiku. Podle trenéra Josefa Vukušiče patřil k těm vůbec nejslabším na mistrovství světa, přičemž expert rýpavě podotkl, že i Kapverdy hrají lépe. Náš tým se prý příliš brzy uspokojil s vedením a zbytek utkání už jen pasivně přenechal soupeři.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Sice máme ještě oficiálně jaro, ale dnes už se na teploměry nahrává demo verze léta. Víme, jak bude. Přes den tropy, jasno anebo polojasno, teploty 31 až 34. A co víkend? Zítra horko i dusno, sobota zpočátku slunečná, během dne přechodně více oblačnosti, místy přehánky či bouřky 32 až 35 stupňů. A konec týdne se ponese v podobném znamení, nedělní teplotní maxima 30 až 33, polojasno anebo oblačno, možné přehánky či bouřky.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Nehoda na kraji Olomouce a policie ve Valmezu v Kroměříži nebo v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. Už od nás víte o vyšetřování nehody v Olomouci u Lipenské ulice za Kruháčem ve směru na Bystrovany. Tady je silný provoz. Právě dnes na moravských cestách probíhá velká policejní akce zaměřená primárně na alkohol a návykové látky. Všichni jsme samozřejmě vzorní, ale grilovačky, zbytkáček... Stát se může, znáte to, takže hlavně opatrně. Samozřejmě nejenom dneska. Pro zajímavost, jízda pod vlivem jde rovnou do správního řízení s pokutou až 25 tisíc, se zákazem řízení až na rok a půl. A kdo nadýchá nad 0,3 promile, tak ten v úvozovkách za odměnu dostane ještě 6 bodů do karty řidiče. S policií si teď můžeme... fouknout do testru ve Valmezu na Vsetínské, v Kroměříži na Květínské, také v Blansku na Gelhornově ulici. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

Slovanec Jirka Sláma přestupuje do Jablonce. Slámič v Signě Virost vyhrál pohár a zahrál si i konferenční ligu. Díky za vše a přejeme hodně štěstí v dalším angažmá. No a bohužel je tu i smutná zpráva. Minulý pátek po dlouhé nemoci odešel do fotbalového nebe legendární trenér Petr John Uličný. Čest jeho památce. Během své kariéry si zahrál za Spartu, Plzeň a Sigmu Olomouc. V první lize odehrál 183 zápasů a byl také u postupu Hanáků do nejvyšší soutěže. Závěr kariéry pak strávil v Hranicích a Uničově. Nicméně větší úspěchy zaznamenal na lavičce jako trenér. V první lize obkoučoval úctyhodných

0: porazil Spartu 1-0. Pojďme dále. Volejbalistky Olomouce už nebudou hrát v příštím ročníku Extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Nahradili je vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem. A ještě je tu Šternberg, ten pokračuje v přípravách nové sportovní haly. Radnice nyní dokončuje podmínky výběrového řízení na zhotovitele stavby. Sloužit by měla sportovním klubům, školám i veřejnosti a stát se součástí budoucího sportovního kampusu. Tak to je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Radio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Radio Metropole
3: a dopolední chill.
4: Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
2: Metropole.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Taneční rádio z Olomouce.
2: Metropole.

0: Svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Co se tady deje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: Bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
12: Radio Metropole.
13: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat
14: na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou
13: a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
12: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Přemýšlíte, kam vyrazit o nadcházejícím víkendu? Šumpersko a Jesenicko hlásí nabitý program, ve kterém nechybí oblíbené akce jako festival Fingers Up, Hudba bez hranic nebo SOS festival. Nabídka je opravdu bohatá, stačí si jen vybrat a vyrazit za zábavou. Jak si do budoucna zajistit znatelně vyšší důchod? Odborníci radí, abyste o něj nežádali hned po dosažení penzijního věku, ale raději ještě nějakou dobu pracovali. V Česku tuto lákavou možnost ročně využijí jen stovky lidí z desítek tisíc nových důchodců, a to především kvůli chybějícím informacím a přirozené touze po okamžitých penězích.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe znovu ztratili slibně rozehraný zápas a s Jihoafrickou republikou nakonec remizovali 1-1.
3: Mokona trefil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
2: Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí po tomto druhém vystoupení na šampionátu neskrýval zklamání a dodal, že si mužstvo musí okamžitě sednout a na rovinu si říct, v čem je vlastně problém. Fotbalisté Kanady na mistrovství světa doslova přejeli Katar a po vysoké výhře 6-0 mají postup ze skupiny téměř v kapse. Hned třemi přesnými zásahy se o tento debakl postaral kanadský střelec Jonathan David. Z postupu do vyřazovací fáze se tak s největší pravděpodobností budou radovat společně se Švýcarskem.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Jdeme na počasí, kdo dnes budou nejoblíbenější členové naší rodiny a nejlepší kolegové v práci? Jednoznačně větráky a klimatizace. Víme, jak bude, více právě teď. Dnešní denní teploty mezi 31 a 34 stupni. Jasno a nebo polojasno. V sobotu a v neděli si musíme dávat místy pozor na přehaňky a nebo na bouřky. Zítra horko a taky dusno, sobota zpočátku slunečná, během dne přechodně více oblačnosti. Denní teploty 32 až 35, nedělní teplotní maxima 30 až 33 a má být polojasno nebo oblačno.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce z Mohelnice také z Valmezu pro vás právě teď. Hezké páteční dopoledne. Na obchvatu Olomouce je po včerejším požáru odstavený nákladák v úseku mezi Přáslavicemi a Olympií. A policie dnes pokračuje ve své velké akci zaměřené na kontrolu alkoholu a návykových látek. Od rána o tom mluvíme. Tak si můžeme policejní alkohol testry zblízka prohlédnout a také otestovat jejich funkčnost v Olomouci na Tivišově ulici za přejezdem. Další hlídka na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Unčovic. Hlídají také na kraji Mohelnice, poblíž Molky na Třebovské nebo ve Valmezu na Vsetínské ulici. A Valmez ještě jednou, je tady i nehoda dvou osobáků. Nehodové formuláře se teď podepisují na ulici na vyhlídce. Jeďte s námi a bezpečně.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metro.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
11: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropolitan.

0: vyrazit.
1: Kolem nás se pořád něco děje a teď se na to podíváme podrobně společně. V olomoucké zoologické zahradě na Svatém kopečku se bude konat Den rodin tuto neděli mezi 10. a 16. hodinou. Na kopečku divadlo, karneval, taneční hrátky i malování na obličej. Hlubočky vedle Olomouce pořádají v sobotu dětskou olympiádu vědy a sportu. Budou úkoly, hry, soutěže, pokusy a vstup je zdarma na dětskou olympiádu vědy a sportu v Hlubočkách už tuto sobotu. V sobotu s vámi budeme také na hodech v Brodku u Přerova, muzika, maždoretky, kolotoče a také tanečky. Hody u Rybníka pořádají v sobotu Bělkovice, Lašťany u Olomouce budou dětské atrakce, také super občerstvení a hlavně bělkovický koupák v sobotu oficiálně zahajuje sezonu a v Náměšti na Hané zahraje o víkendu Tomáš Kočko a také Flereti v neděli ve zdejším amfiteátru. Užijte si pátek i celý víkend.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zákona pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
8: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
9: Radio Metropole.
10: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time.
11: Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
12: Enjoy.
9: Ne.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: V plumlovském kempu Žralok se už v pátek 26. června chystá tradiční prázdninový otvírák. Letos akce láká na parádní program, ve kterém vystoupí oblíbený herec Vojta Kotek i pop-punková kapela Koblížci ze Šumperka. Zapište si tento termín do kalendáře a přijďte pořádně odstartovat letošní léto. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 28. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy.
2: Sport.
3: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela dnes poměří síly se světovou špičkou na mítinku Diamantové ligy v katarském Dauhá. Tento závod měl původně celou elitní atletickou sezónu odstartovat už na začátku května, ale nakonec si na něj fanoušci museli chvíli počkat. Držte našim českým reprezentantům palce, ať se jim v této obrovské konkurenci daří co nejlépe.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, zase vedro, zase hit. Dnes ani o víkendu v podstatě nenajdeme místo, kde by nebylo tropických 30. Takže nezapomínáme hodně pít, stačí obyčejná voda nebo minerálka. Ovšem pozor na ledové drinky. Ono to totiž svádí k tomu dát si něco extra vychlazeného, ale mnohem lepší je třeba vlažný mátový čaj. Ten totiž přirozeně ochlazuje náš organismus zevnitř. Jinak ochlazení může nastat taky během bouřek a přívalových dešťů, které se ovšem o tomto víkendu očekávají, zejména v Čechách.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie.
2: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Konečně se máme pátečně. Zdraví tě hodně rozpálené Rádio Metropole. Ano, zase je vedro, zase je hic. Takže sedneme někam pod slunečník na zahrádku a dáme něco na zub. Máme tu pro tebe polední meníčka z Olomouce. Jdeme na to. Můžeme dát třeba pohanku s houbami anebo batátové placky se sýrem. Dneska v restauraci koza zůstala celá. Plněná paprika s rajskou omáčkou, pikantní masová směs v bramboráku anebo kančí guláš, to nás čeká v Bounty, selská vepřová bašta s kysaným zelím, uzená krkovička nebo kuřecí risotto. Dnes v restauraci Globus. A je tady taky filírovaná vepřová panenka se stejkovou omáčkou anebo poctivá kapusta s klobásou v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Jsou to třeba bramborové šišky s mákem, cizrnové kary s koriandrem anebo ondráž z kuřecího masa. Jinak další polední menu určitě najdeš na Olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole, kde ti přejeme dobrou chuť.
0: Meníčka v Metropoli. Vše pro vaší

0: Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest. Tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
2: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
0: Spojujeme generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Ladíš Rádio Metropole, u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Na začátku zápasu velká gólová radost, pak dlouho nic a na konci zklamání. Takhle se dá popsat včerejší zápas na mistrovství světa Česko versus Jihoafrická republika. Na začátku zápasu náš gól na 1-0.
3: Hložek ještě dokázal nadcentrovat. Sadílek dává gól! Tak to jo, mládenci, takhle ano.
2: A v závěru Jihoafrická republika vyrovnala z penalty.
3: Mokona trefil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
2: Výsledek 1-1 nám zkomplikoval plány s postupem ze skupiny, ale stále je to možné. Věříte, že postoupíme dál?
4: Já si myslím, že kdo nevěří, tak tady nemá co dělat a zároveň první 15 minut nebo 20 minutovky jsme sami odpověděli sami sobě, že hrát můžeme. Jestli tam bude 80 tisíc Mexičanů nebo 80 tisíc tady, bude to jenom větší hukot, ale vidíme, že hrát můžeme, hrát chceme.
2: Říká v našem vysílání kapitán Láďa Krejčí. Zápas s Mexikem příští týden ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Nařídíte si budík?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
11: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
10: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
11: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
10: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
12: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
16: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Zavratné mega slevy.
19: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
20: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
21: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
0: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Tohle je Radio Metropol.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude. Víme, že na Moravě nás dál čekají tropické třicítky dnes i o víkendu. Ovšem pozor, další pobyt v horku nebo přímo na sluníčku se nedoporučuje. Prosíme hlavně, dodržujte pitný režim a taky se v odpoledních hodinách vyhýbejte fyzické námaze. Úplně největší pozor bychom měli dávat na naše děti a také na seniory. A kdybyste se chtěli aspoň trochu schladit, tak zkuste jet na hory, konkrétně v Jeseníkách je teď nějakých 25 až 27 stupňů a na pradědu bude o tomto víkendu po ránu jen 17.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
6: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.
2: Let's go.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pátek 19. června a svátek slaví každý Leoš a Leo. Na rusky má bývalý český premiér a prezident Václav Klaus. Přípitek si dává také americká zpěvačka Paula Abdul a režisér Vít Olmer, který natočil třeba i tento oblíbený film.
2: Máte spojení?
3: Nefunguje.
2: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
1: To je tankový prapor.
3: Opravdu nefunguje.
2: Nekecejte.
1: A je pátek 19. červen plný vašich super hlášek přeje vaše Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Cestujete po Olomouckém kraji a občas na zastávce marně vyhlížíte svůj spoj? Dopravní aplikace Cestuj OK, která spolehlivě funguje už téměř 3 roky, hlásí skvělou novinku. Její oblíbená funkce pro sledování přesné polohy autobusů a tramvají totiž dostala šikovné rozšíření, díky kterému budete mít o své cestě ještě lepší přehled.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obyvatelé Prostějova se musí připravit na nová pravidla pro využívání veřejného prostranství. Město totiž 13. dubna schválilo novou vyhlášku číslo 3 z roku 2026, která tyto místní poplatky nově upravuje. Změny začnou v praxi oficiálně platit od 1. července roku 2026. Hledáte tip na pohodový výlet? Město Kroměříž spojilo síly se slovenským Ružomberkem a společně vydali nového turistického průvodce s názvem Výletník. Uvnitř najdete zhruba 15 nenáročných tras na Kroměřížsku a dalších 15 v okolí Ružomberka, které jsou svou délkou i terénem naprosto ideální pro rodiny s dětmi i seniory. Pokud máte účet u ČSOB, dejte si pozor na blížící se odstávku. V noci z pátku na sobotu totiž nebudou po celé hodiny fungovat některé bankovní služby. Své platby a převody si proto raději vyřešte s dostatečným předstihem.
1: Sport.
2: Český motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně v Brně opět představí se speciální helmou. Stejně jako před rokem ji po závodě nabídne v aukci. Výtěžek z jejího prodeje pak poputuje na dobrou věc.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou skoro jasno se sluníčkem a k tomu tropické teploty. Dnes i o víkendu. V maximech naměříme 30 až 34 stupňů. A máme tady rovnou tip, jak se schladit. Namočíme si ručník do studené vody a dáme ho za krk. Ano, i tohle pomáhá, abychom zabránili celkovému přehřátí organismu.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že pokračuje pouliční festival Olomouc ožije, což je kromě zábavy taky spousta uzavírek v centru. Dopravní omezení máme ještě dnes a zítra, hlavně na Horním a na Dolním náměstí, a se zvýšenou koncentrací návštěvníků se počítá třeba taky na Pekařské anebo na Kateřínské ulici. Uzavírky se dotknou také olomoucké MHD. Všechno najdeme podrobně na webu report.cz. A co tam máme dál? Například na D1 kousek od exitu Bělotín a kolize osobáku s motorkářem se ještě dořešuje u zábřehu v obci Kosov. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Radio Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem jarním putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a taky akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme většině všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
6: Jahody, jahody!
7: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
8: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Rádio Metropole. Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V plumlovském kempu Žralok se už v pátek 26. června chystá tradiční prázdninový otvírák. Letos akce láká na parádní program, ve kterém vystoupí oblíbený herec Vojta Kotek i pop-punková kapela Koblížci ze Šumperka. Zapište si tento termín do kalendáře a přijďte pořádně odstartovat letošní léto. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 20. 8. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy.
1: Sport.
2: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela dnes poměří síly se světovou špičkou na mítinku Diamantové ligy v katarském Dauhá. Tento závod měl původně celou elitní atletickou sezónu odstartovat už na začátku května, ale nakonec si na něj fanoušci museli chvíli počkat. Držte našim českým reprezentantům palce, ať se jim v této obrovské konkurenci daří co nejlépe.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude, zase vedro, zase hit. Dnes ani o víkendu v podstatě nenajdeme místo, kde by nebylo tropických 30. Takže nezapomínáme hodně pít, stačí obyčejná voda nebo minerálka. Ovšem pozor na ledové drinky. Ono to totiž svádí k tomu dát si něco extra vychlazeného, ale mnohem lepší je třeba vlažný mátový čaj. Ten totiž přirozeně ochlazuje náš organismus zevnitř. Jinak ochlazení může nastat taky během bouřek a přívalových dešťů, které se ovšem o tomto víkendu očekávají, zejména v Čechách.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Radio Metropole.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: 3. června. Kaufland.
1: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
7: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Tohle je Radio

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Také letos se koná tradiční letní open air festival Olomoucké, nejen Shakespeareovské léto, v srpnu v letním kině Olomouc. A jaký bude program, tak to zjistíme na www.shakespeareovskeleto.cz. V Dolanech na Olomoucku už máme důstojné zázemí pro společenské akce. Zdejší Sokolovna prošla rekonstrukcí a jak píše Report.cz, kromě oprav přibyly i nové prostory. A ještě připomínáme, že náš radiotalent je ve fázi hlasování. Kategorie jsou pop, rock a elektro a čas máme do konce července. Pokud chcete vědět víc, tak se mrkněte na www.radiotalent.cz. Tady můžete najít svého favorita. A my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.cz.
6: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
8: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
9: Na Luskini.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Myšík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
0: Radio Metropole
13: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí,
14: že už máš dneska padla.
15: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Olomoučtí policisté aktuálně prověřují případ ublížení na zdraví a výtržnictví, ke kterému došlo přímo na třídě Svobody. K objasnění celého incidentu teď potřebují najít osoby zachycené na nedávno zveřejněných fotografiích. Pokud tedy někoho z nich poznáváte, určitě dejte policii vědět. Čtvrteční požár kamionu na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku za sebou nechal obrovskou spoušť. Oheň zcela zničil převážený náklad nabíječek pro elektromobily a způsobil tak celkovou škodu za téměř 17 milionů korun.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a jednu jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí po 2 odchodech první posilu pro novou sezónu. Na Andrově stadionu podepsal smlouvu islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson, ročník narození 2004. Ten na Hanou přichází z norského klubu Viking Stavanger.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radia Metropole.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Víme, že na Moravě nás dál čekají tropické třicítky dnes i o víkendu. Ovšem pozor, další pobyt v horku nebo přímo na sluníčku se nedoporučuje. Prosíme hlavně, dodržujte pitný režim a taky se v odpoledních hodinách vyhýbejte fyzické námaze. Úplně největší pozor bychom měli dávat na naše děti a také na seniory. A kdybyste se chtěli aspoň trochu schladit, tak zkuste jet na hory. Konkrétně v Jeseníkách je teď nějakých 25 až 27 stupňů a na pradědu bude o tomto víkendu po ránu jen 17.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci u parku na ulici Krapkova. Nehoda se řeší v Krnově na Albrechtické. Po srážce 2 osobáků je tady teď neprůjezdný jeden pruh. A nehodu máme i na Svitavsku na silnici 35 u Koclířova. A kvůli holešovské regatě máme omezení, když se jede od Dobrotic k holešovskému koupáku. Na ulicích Partizánská a Zámecká, taky na Holajce a na Střelnici. Tady projíždíme opatrně, protože tady budou i davy lidí. Holešovská regata dnes a zítra. Tak šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.

0: Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, pojďme na ně. Začínáme fotbalem. Olomoucký Odchovanec Jirka Sláma přestupuje do Jablonce. Slámič v Signě Virost vyhrál pohár a zahrál si i konferenční ligu. Díky za vše a přejeme hodně štěstí v dalším angažmá. No a bohužel je to i smutná zpráva. Minulý pátek po dlouhé nemoci odešel do fotbalového nebe legendární trenér Petr John Uličný. Čest jeho památce. Během své kariéry si zahrál za Spartu, Plzeň a Sigmu Olomouc. V první lize odehrál 183 zápasů a byl také u postupu Hanáků do nejvyšší soutěže. Závěr kariéry pak strávil v Hranicích a Uničově. Nicméně větší úspěchy zaznamená na lavičce jako trenér. V první lize odkoučoval úctyhodných 413 zápasů a dlouho byl s tímto

porazil Spartu 1-0. Pojďme dále. Volejbalistky Olomouce už nebudou hrát v příštím ročníku Extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil

0: A k nové sportovní haly. Radnice nyní dokončuje podmínky výběrového řízení na zhotovitele stavby. Sloužit by měla sportovním klubům, školám i veřejnosti a stát se součástí budoucího sportovního kampusu. Tak to je Sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána. Rádio Metropole, Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Zavři oči, ať už spíš, nechte holky bejt, nechte flašky stát, doma zavři oči.

0: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
1: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest. Tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
4: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Tohle je
6: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropolis.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Kolem nás se pořád něco děje a teď se na to podíváme podrobně společně. V olomoucké zoologické zahradě na Svatém kopečku se bude konat Den rodin tuto neděli mezi 10. a 16. hodinou. Na kopečku divadlo, karneval, taneční hrátky i malování na obličej. Hlubočky vedle Olomouce pořádají v sobotu dětskou olympiádu vědy a sportu. Budou úkoly, hry, soutěže, pokusy a vstup je zdarma na dětskou olympiádu vědy a sportu v Hlubočkách už tuto sobotu. V sobotu s vámi budeme také na hodech v Brodku u Přerova muzika. Maždoretky, kolotoče a také tanečky. Hody u Rybníka pořádají v sobotu Bělkovice. Lašťany u Olomouce budou dětské atrakce, také super občerstvení. A hlavně bělkovický koupák v sobotu oficiálně zahajuje sezonu. A v Náměšti na Hané zahraje o víkendu Tomáš Kočko a také Flereti v neděli ve zdejším amfiteátru. Užijte si pátek i celý víkend.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
9: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
10: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
11: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
13: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Městy s Náměšť na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
18: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
19: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
0: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
13: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
20: Radio Metropole.
21: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Cestujete po Olomouckém kraji a občas na zastávce marně vyhlížíte svůj spoj? Dopravní aplikace Cestuj OK, která spolehlivě funguje už téměř 3 roky, hlásí skvělou novinku. Její oblíbená funkce pro sledování přesné polohy autobusů a tramvají totiž dostala šikovné rozšíření, díky kterému budete mít o své cestě ještě lepší přehled.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obyvatelé Prostějova se musí připravit na nová pravidla pro využívání veřejného prostranství. Město totiž 13. dubna schválilo novou vyhlášku číslo 3 z roku 2026, která tyto místní poplatky nově upravuje. Změny začnou v praxi oficiálně platit od 1. července roku 2026. Hledáte tip na pohodový výlet? Město Kroměříž spojilo síly se slovenským Ružomberkem a společně vydali nového turistického průvodce s názvem Výletník. Uvnitř najdete zhruba 15 nenáročných tras na Kroměřížsku a dalších 15 v okolí Ružomberka, které jsou svou délkou i terénem naprosto ideální pro rodiny s dětmi i seniory. Pokud máte účet u ČSOB, dejte si pozor na blížící se odstávku. V noci z pátku na sobotu totiž nebudou po celé hodiny fungovat některé bankovní služby. Své platby a převody si proto raději vyřešte s dostatečným předstihem.
1: Sport.
2: Český motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně v Brně opět představí se speciální helmou. Stejně jako před rokem ji po závodě nabídne v aukci. Výtěžek z jejího prodeje pak poputuje na dobrou věc.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Páteční odpoledne se nám dál nese v duchu polojasné oblohy. Lokálně by nám mohla spadnout i nějaká ta přeháňka. A to hlavně v Jeseníkách. Teploty se nám drží kolem 31 stupňů, což znamená, že jsme přibližně 11 stupňů nad průměrem pro dnešní datum. Čeští hydrometeorologové varují před horkem a doporučují, abychom dodržovali pitný režim. V noci by se nám mělo ochladit na 16 až 19 stupňů. Očekáváme jasno, takže půjdou i pěkně vidět hvězdy.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pozor na odstavené auto si dáme na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník před exitem Holice. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Kojetín. Nehodu nám hlásíte taky kousek za kruháčem na obchvatu Svitav ve směru na Moravskou Třebovou. Na místě je policie. No a k bouračce 3 aut tady došlo taky na trase Svitavy-Kocslířov u Kocslířovského spáleniště. To bylo naše dopravní info. Další nejpozději za hodinku.
1: Rádio

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.

0: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Tohle je Radio Metro.

0: Taky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: ladíš Rádio Metropole, u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Na začátku zápasu velká gólová radost, pak dlouho nic a na konci zklamání. Takhle se dá popsat včerejší zápas na mistrovství světa Česko versus Jihoafrická republika. Na začátku zápasu náš gól na 1-0.
3: Hložek ještě dokázal nadcentrovat. Sadílek dává gól! Tak to jo, mládenci, takhle ano.
2: A v závěru Jihoafrická republika vyrovnala z penalty.
3: Mokana trefil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
2: Výsledek 1-1 nám zkomplikoval plány s postupem ze skupiny, ale stále je to možné. Věříte, že postoupíme dál?
4: Já si myslím, že kdo nevěří, tak tady nemá co dělat a zároveň tady první 15 minut nebo 20 minutovky jsme sami odpověděli sami sobě, že hrát můžeme. Jestli tam bude 80 tisíc Mexičanů nebo 80 tisíc tady, bude to jenom větší hukot, ale vidíme, že hrát můžeme, hrát chceme.
2: Říká v našem vysílání kapitán Láďa Krejčí. Zápas s Mexikem příští týden ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Nařídíte si budík?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci. Je

0: hra pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Bochoř.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
8: Rádio Metropole.
9: Tvoje odpoledne.
8: Tvoje rádio.
9: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy.
4: Olomouc se dnes naposledy rozloučila s fotbalovou legendou Petrem Johnem Uličným, který zemřel ve věku 76 let. Zaplněné krematorium i stovky lidí venku vzdali hold trenérovi, který dovedl Sigmu k historickému pohárovému triumfu. Na charismatického bouřliváka vzpomínali s úsměvem i největší osobnosti českého fotbalu. Sál na závěr symbolicky rozezněla píseň, kterou sám Uličný naspíval, informuje deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Plavecký areál v Zábřehu se může pochlubit novou recyklační linkou, která mu pomáhá výrazně šetřit vodu i energii potřebnou na její ohřev. Vedení bazénu má ale s modernizací ještě ambicióznější plány. V budoucnu se tam totiž chtějí díky dalším chytrým řešením úplně zbavit závislosti na zemním plynu. Soud v Chorvatsku poslal na jeden měsíc do vazby 33-letého důstojníka katamaránu, který se o víkendu srazil s jachtou s 8 Čechy na palubě. Podle žalobců plul nebezpečně rychle a se zcela vypnutým radarem, což mělo tragické následky. Zadržený muž ovšem prostřednictvím své obhájkyně jakoukoliv vinu nadále popírá.
1: Sport.
4: Skvělá zpráva ze světa tenisu. Linda Nosková suverénně postoupila do semifinále travnatého turnaje v Berlíně. Bývalou světovou dvojku ze Španělska Paulu Badosaovou smetla z kurtu za pouhých 68 minut po setech 6-1 a 6-3.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Do astronomického léta nám zbývají 2 dny a podle toho vypadají také teploty. Teď se rtuť teploměrů drží přibližně na 31 stupních. V noci by ale měly teploty spadnout až k 16 stupňům. Kdo ještě takhle později odpoledne plánuje nějakou vycházku, klidně zajděte na nějakou vyhlídku. Máme totiž krásnou dohlednost. Uvidíme až 31 kilometrů daleko. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne nám na některých místech může zapršet. Dokonce by místy mohly přijít i bouřky nebo kroupy. Teploty se i zítra budou držet nad 30.
7: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Pozor si na cestách dáme na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník, na exitu Olomouc-Střed Slavonín. Na Krajnici je tady odstavené auto. Nehodu nám hlásíte v Bansku v ulici Gelhornova. Ke srážce 3 aut došlo taky na trase Svitavy Březová nad Svitavou při průjezdu kolem Hradce nad Svitavou. Projíždíme raději s nohou na brzdě. Na policejní hlídky si dáme pozor na D35 na exitu Přáslavice, v Napajedlech v ulici Lány a nebo taky v Kroměříži v ulici Kojetínská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jediné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Tohle je Radio Metro.

0: Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Ne.

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce. Metropole právě dnes.
2: Máme pátek 19. června a svátek slaví každý Leoš a Leo. Na rusky má bývalý český premiér a prezident Václav Klaus. Přípitek si dává také americká zpěvačka Paula Abdul a režisér Vít Olmer, který natočil třeba i tento oblíbený film.
3: Máte spojení?
4: Nefunguje.
3: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
2: To je tankový prapor.
4: Opravdu nefunguje.
3: Nekecejte.
2: A je pátek 19. červen plný vašich super hlášek přeje vaše Moravské rádio.
1: Metropole právě dnes. Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
12: 30 rokov na scéně. No Limit O2 Arena.
13: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
14: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
15: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
14: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
15: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
14: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
16: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
17: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
18: Ekokom.
19: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
20: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Ve Šternberku se otevírá zrekonstruované městské koupaliště, do kterého radnice investovala 20,5 milionu korun. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové zázemí a lepší služby, které jim rozhodně zpříjemní letní sezónu. Rozsáhlé opravy areálu běžely od loňského září a stavbaři měli hotovo letos v květnu. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Sport. Mexičtí fotbalisté si sice na mistrovství světa už po 2 kolech zajistili postup z 1. místa, zápas s Českem ale rozhodně nevypustí. Trenér Javier Aguirre fanoušky ujistil, že jeho tým závěrečný duel základní skupiny nepodcení a půjde do něj naplno. Rádio Metropole,
2: co na sebe. Víme, jak bude. Před námi je jasná až polojasná noc. Teploty by nám ani během ní neměly klesnout pod 15 stupňů. Zítra dopoledne očekáváme taky jasno až polojasno. Odpoledne a večer ale mohou přijít lokální přehánky nebo bouřky i se silnými přívalovými srážkami nebo kroupami. A to hlavně v Jeseníkách. Neděle pak dopoledne přinese oblohu bez mráčku, jen později odpoledne by se to mohlo trochu zatáhnout. I poslední den týdne by lokálně mohly spadnout nějaké přehánky. Oba 2 víkendové dny by měla rtuť teploměru vystoupat k 30.
0: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tachometr si budeme kvůli policejním hlídkám hlídat v Olomouci v ulici Lipenská nebo taky na Svitavsku na trase Polička Korouhev. Připomínáme bouračku 3 osobáků na trase Březová nad Svitavou Svitavy při průjezdu kolem Hradce nad Svitavou. Trochu se to tu také štosuje, zdržení by ale mělo být jen na pár minut. Nehodu 2 aut máme taky ve Spytihněvi na křižovatce u obecního úřadu. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: 10 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
13: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
14: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahál. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme se většině všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hephaistone proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hephaistone. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
4: Spojujeme generace.
5: Spojujeme generace.
4: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce.
5: Spojujeme generace.
3: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, během dne se nám to na některých místech může trochu zamračit. S postupujícím dnem mohou taky lokálně přijít přehánky nebo dokonce i bouřky se silnými přívalovými srážkami, hlavně v Jeseníkách. Pokud budeme chtít o víkendu vyrazit na výlet do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je podle odborníků na vysoké až mimořádné úrovni.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
1: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Také letos se koná tradiční letní open air festival Olomoucké, nejen Shakespeareovské léto, v srpnu v letním kině Olomouc. A jaký bude program, tak to zjistíme na www.shakespeareovskeleto.cz. V Dolanech na Olomoucku už máme důstojné zázemí pro společenské akce. Zdejší Sokolovna prošla rekonstrukcí a jak píše Report.cz, kromě oprav přibyly i nové prostory. A ještě připomínáme, že náš radiotalent je ve fázi hlasování. Kategorie jsou pop, rock a elektro a čas máme do konce července. Pokud chcete vědět víc, tak se mrkněte na www.radiotalent.cz. Tady můžete najít svého favorita. A my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Ekokom.

0: Radio Metropole. Radio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. Lomix. The

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme srdečně všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Ve Šternberku se otevírá zrekonstrukce.

0: rekonstruované městské koupaliště, do kterého radnice investovala 20,5 milionů korun. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové zázemí a lepší služby, které jim rozhodně zpříjemní letní sezónu. Rozsáhlé opravy areálu běžely od loňského září a stavbaři měli hotovo letos v květnu. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během dvou měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a jednu jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Sport. Mexičtí fotbalisté si sice na mistrovství světa už po dvou kolech zajistili postup z prvního místa, zápas s Českem ale rozhodně nevypustí. Trenér Javier Aguirre fanoušky ujistil, že jeho tým závěrečný duel základní skupiny nepodcení a půjde do něj naplno. Radio Metropole,
1: co na sebe. Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, během dne se nám to na některých místech může trochu zamračit. S postupujícím dnem mohou taky lokálně přijít přehánky nebo dokonce i bouřky se silnými přívalovými srážkami, hlavně v jeseníkách. Pokud budeme chtít o víkendu vyrazit na výlet do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je podle odborníků na vysoké až mimořádné úrovni. Radio Metropole.
2: Víc
1: muziky,
2: víc energie. Víc energie.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Ve Šternberku se otevírá zrekonstruované městské koupaliště, do kterého radnice investovala 20,5 milionu korun. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové zázemí a lepší služby, které jim rozhodně zpříjemní letní sezónu. Rozsáhlé opravy areálu běžely od loňského září a stavbaři měli hotovo letos v květnu. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Sport. Mexičtí fotbalisté si sice na mistrovství světa už po 2 kolech zajistili postup z 1. místa, zápas s Českem ale rozhodně nevypustí. Trenér Javier Aguirre fanoušky ujistil, že jeho tým závěrečný duel základní skupiny nepodcení a půjde do něj naplno.
0: Víc energie.